0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil desátý. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl osmým nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympik, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: a
5: osvěžíme
6: se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky jedna z pěti z té edice Humoriády a digitální rádio taky připravené.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nás dáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo, jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako... Já jsem zpíval kdysi nějakou... Něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to
1: snědé
0: řekli?
1: Tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval
1: Ari. Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se zase nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se zborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezi A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmi naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Ulma i vás, pane Patriku.
5: Taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano, děkujeme.
6: A chtěla bych říct panu Ohumo, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkné, jak je pěkné, já říkám tak, jak Aleš Ulm a slouží v Praze u Hradní stráže, my to bojí. Že pro tak to bude fešák, jo.
5: Ano, bývávalo.
6: A šipkový čaj, pane Ulm,
5: ano.
6: Vyvařím do dneška.
5: Pozdrav, výborně, to děláte čaj. Dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím. Šípkový nádhera, děkuju. A šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
5: Ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás oba pánové a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No, se jmenuje
3: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje,
9: no.
8: Pár úderů od kraje, Helenko. No počkej, to je moc. No, znova, jo?
9: Tak
8: znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo?
9: No.
8: Tak a teď píš.
9: No.
8: Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý,
9: ne,
8: mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: Hi. No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
9: ano?
8: Čárka, pro
9: ano.
8: Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Co?
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš, hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
8: No tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárkám. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, počkej, jak bychom to teď, na, teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatý. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka
8: tu odměnu dostal.
9: Dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a
5: Mirek
3: Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký,
5: ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i místo. Po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už jsou
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu. Načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Bod, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky na své.
1: Díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, ano. Tak jo, děkuji.
6: Děkujeme.
1: Ať se daří.
7: Tak, hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado, ale... správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
10: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. S kým jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
10: Musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrají tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
10: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
9: No, já si myslím, že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
10: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
9: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
10: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
10: pan
1: tady...
10: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
9: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
10: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně a ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
10: No to ne.
6: Aha, tak ne.
9: Ne, ale upřím nás jste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
10: Já to tajím, ale...
9: Ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
10: Děkuju.
9: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
10: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
10: To teda. Ten by stál za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
11: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
11: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
11: Ano, ano.
1: Abyste pak spali uděláme, každý v jiné
11: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
11: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
11: To není možný.
1: Ne?
11: Ne.
1: Ne?
11: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
11: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
11: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
11: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
11: Ano, ano.
1: Vepište.
11: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele.
11: Zkušený člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
11: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
11: Ne přes, co, přes
1: každý
11: mezeru.
1: Každý na jiné straně přes mezeru.
11: Zas není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
11: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne za dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
5: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete
2: teď
1: nahlas.
2: Už můžete.
1: Potichu i řvát.
5: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
5: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
5: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
5: Já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
2: ano.
5: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
5: Jo,
2: to je dávno, ale že?
5: To
2: je dlouho. Já jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
5: Tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
5: bod? A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
5: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: No, co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám, já hulákám?
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kde jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prosím, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Ta zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedně jak tomu můžu. No jo, ty máš.
7: Co?
6: Z velký knoflík, ta nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiný, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
6: Hrvot, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvízt.
7: Jo.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital! No. Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a ty to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
7: Učíne mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu co říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nemluvím.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: No,
7: ale až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bys naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmiňuješ druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babička jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
7: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí. A
6: co
7: když se babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. Takovýhle nesmysly. To už dneska každý dítě ví, co je to elektrický proud,
7: no?
6: Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brní, ale tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
7: No
6: tak nevím, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát, babička, budeme muset zítra prát my!
8: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, tohle bude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
7: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
8: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázal cestou, že teď už to nestíhnu.

0: Herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: No,
0: ne, vy nebudete
1: doufám,
0: odpovídat,
1: vy
0: budete potvrzovat jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět. Pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No, znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte a pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem nebo Jitku Mulavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se to poslouchat teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
4: Nadzvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám pod garáži a pod autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit?
5: Já tam třeba.
4: Ne, ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košile. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejde.
5: To taky.
4: Povídanej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech. A řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
5: Podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
6: Nežajdám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem víš. Ale
0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, to je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Černová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuji, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Sanace zamořeného lomu ve Skutči začne o prázdninách. Vláda dnes bude rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Pardubičtí basketbalisté hodnotí uplynulou sezonu jako velmi úspěšnou. V kraji dnes čekejte slunečné počasí, přehánky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Sanační firma začne likvidovat nebezpečnou skládku ve Skutči o prázdninách. V bývalém lomu na Horkách jsou tuny odpadu ze zkrachovalého podniku na výrobu jízdních kol. Kontaminace ohrožuje zdroje podzemních vod.
3: Firma už dokončila doprůzkum bývalého lomu, který potvrdil nadlimitní koncentrace těžkých kovů a ropných uhlovodíků. V další fázi bude nutné kontaminovaný materiál odtěžit. Radnice odhaduje, že práce potrvají minimálně 3 roky a budou stát skoro 80 milionů korun. Ze Skutče Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Svitavsko a Moravskotřebovsko získali podporu od nadačního fondu Edu Změna na rozvoj vzdělávání. Po dobu 3 let budou každoročně dostávat více než 2 miliony korun, které mohou využít například na financování školních psychologů, vzdělávání pedagogů nebo další profesní rozvoj pracovníků ve školství. Vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Jsou určeny na podporu pedagogů, ředitelů a všech základních a mateřských škol v celém regionu. My jsme uspěli díky tomu, že jsme se spojili s regionem Svitavska a vytvořili jsme projekt s názvem Hřebečsko.
2: Vláda má dnes rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu.
0: Sport.
2: Basketbalisté Pardubice za sebou mají povedený ligový ročník. V domácím poháru získali stříbro stejně jako v lize, kde podlehli Nymburku ve finálové sérii až v posledním možném 7. zápasu. Pozitivně hodnotí uplynulý ročník i většinový majitel klubu Pavel Stara.
5: Asi to před čeho očekávání, kdyby nám to někdo před sezonou řekl, tak tomu nevěříme. Teďka zpětně si můžeme jako dělat ramena a říkat, jo, určitě jsme to čekali a podobně ne, jako zůstáváme pokorní a vážíme se toho, že jsme udělali 2 finále. Škoda, že jsme jedno nevyhráli. Máme 2 stříbra, máme pohromadě tým, který bude pokračovat i dál. Je na co navazovat a to je asi to největší zjištění.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: rozhlas.cz Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezké ráno, začíná 26. týden roku 2026, je pondělí 22. června, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Člověk, kterému soud anebo probační služba nařídila terapii, na ní v některých oblastech Česka může čekat i několik měsíců. A to, i když třeba páchal násilí. Organizace, které terapie poskytují, totiž od Ministerstva spravedlnosti letos nedostali peníze. Tématu se budeme věnovat za malou chvíli. A z muziky nabídneme Pavla Bobka, Marka Ztraceného, taky skupinu Rangers, anebo Ilonu Čákovou. Všem přejeme pěkný poslech.

0: Za 6 minut bude 17:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 22. června. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3-1, se 4 body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při 3 předchozích startech na turnaji nepovedlo. Další zprávy nabídneme o 17:30. Teď slíbené téma. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení třeba chodili na terapie. Na ty ale nechce dávat peníze. Probační programy, hlavně skupinové a individuální terapie, zajišťují neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně, pro dospělé letos vůbec. Zkouší je schánět jinde, a nebo prostě zájemce odmítají. Podrobnosti k tomu zjišťovala reportérka Františka Rohlíčková. Poslechněte si.
1: Celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociále. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Čtvrt na šest, pondělí 22. června, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Dnes budeme sledovat jednání Rady Pardubického kraje. Na programu jsou mimo jiné záležitosti společnosti East Bohemian Airport, investiční akce anebo záležitosti ve zdravotnictví. V 18 hodin zasednou na městském úřadu zastupitelé v Holicích, projednají prodej a nákup pozemků, vyjádření občanů a uživatelů k záměru výstavby skateparku pod Hráz anebo otevřený dopis vedení města zastupitelstvu k projektu revitalizace farních zahrad. V 16 hodin začíná jednání zastupitelů ve Svitavách o prodejích pozemků, poskytnutí dotací na vybavení a zajištění provozu ordinací praktických lékařů i navýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků k 1. dubnu 2026 v příspěvkových organizacích. Už v 15 hodin se sejdou zastupitelé v Ústí nad Orlicí, jednat budou o studii proveditelnosti modernizace nebo výstavbě krytého plaveckého bazénu i o majetkoprávních úkonech. A konečně Moravská Třebová, zasedání zastupitelstva v 16 hodin o kulturním centru Miza, informace o dalším postupu, záměr přesunu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže nebo aktualizace územní studie Moravská Třebová, lokalita Jihozápad. Mimochodem po 9. hodině nabídneme přímo z Moravské Třebové reportáž. Město začne upravovat prostor po bývalé tržnici, po jejím zbourání slouží jako parkoviště. Na části plochy budou odstavná místa, další prostor by se měl proměnit na odpočinkovou zónu.
1: Počasí.
0: Dnes bude slabé ochlazení, ale opravdu jenom nepatrné. 27 až 30 stupňů Celsia, to jsou odpolední maxima, na horách 21 až 24. K tomu polojasno až skoro jasno, teď ráno ojedinile mlhy. Při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a Českomoravské vrchovině odpoledne místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Irán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuze se povedou do konce týdne. Uvádí prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden. Iránský ministr zahraničí dnes podle agentur pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování rozhovorů a uvedl, že dosáhli významného pokroku. Další zprávy nabídneme o 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Do té doby uslyšíte skupinu Eurythmics a taky Pavla Bobka. A jak asi víte, v minulých dnech měla zpěvačka Eva Farná hned 3 velké koncerty v pražském Edenu. Vědí děti, co je koncert a byli už někdy na nějakém hudebním vystoupení? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Znáte někoho, kdo měl teď velký koncert?
2: Krištofův brácha.
3: Eva Farná.
1: A kde?
3: To nevím. Nikde koncerty, kde se pořádí. Dneska máme mé koncert.
1: A co budete zpívat?
3: Nějaký písničky.
1: A těšíte se?
3: Jo.
4: Třeba my dneska budeme to mít besídku jarní.
5: Budeme tam mít 5 minut v Africe a Jumbo.
1: A přijde se na vás někdo podívat?
5: Mámka s taškou a s babičkou a s tetou.
3: Mě babička a děda a druhá babička s dědou, mámka, táčka a brácha.
6: Můj babičky vnuk a ještě babička, druhá babička, můj táta, moje ségra a moje mámka.
1: A co na koncertě děláte, když se vám to líbí?
5: Tleskáme.
6: Pískáme.
7: Křičíme, že je to super.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jsou tady zprávy s Michailou Spáčilovou.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Společnost Seven Cars Králík na Orlicko-Ústecku připravuje sanaci staré ekologické zátěže v areálu svého závodu. Pochází z období bývalého podniku Tesla. Odborná firma odstraní kontaminované sedimenty skalového jezírka a zlikviduje skládku zářivek. Práce mají zabránit šíření znečištění do podzemních vod. Podle dalších informací ČTK se po dokončení z lokality stane relaxační zóna. Stavba nové lávky na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč za 2 miliony korun pokračuje podle plánu. Dělníci v těchto dnech osazují na místě novou mostní konstrukci, která nahradí tu dosavadní. Průchod tudy stále není možný. Úplně hotovo by mělo být na konci července. Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlase a v České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní také programy České televize. Před budovami obou médií budou také protestní shromáždění. V Hradci Králové pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Potrvá do pátku a návštěvníkům nabízí na 40 místech ve městě přes 400 představení nebo koncertů. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, slabý proměnlivý vítr v přehánkách a v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Stavební práce uzavřely v Přelouči na Pardubicku až do konce června ulici Mánesova, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš bude v dnešním pořadu Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem. Poslouchejte po 13. hodině. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. Je pondělí 22. června.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě. O trávě, o lese.

zbývají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Za 4 minuty bude 6:15, je pondělí 22. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, jdeme na noviny, číst budeme s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Petr Frič vlastnil tiskárnu v Sezemicích u Pardubic, investoval do vybavení, scháněl zakázky, staral se o zaměstnance, prostě podnikal, ale pak do oboru začal stát posílat dotace Unie a dnes už bývalý podnikatel říká, že kvůli nim zkrachoval. Odškodnění ale nezískal, proti státu bojoval 10 let. Od roku 2016 sleduje pardubická redakce Mladé fronty Dnes příběh právě Petra Friče, ten je v zásadě přímočarý a smutný zároveň. Bývalý podnikatel se roky snažil doložit, že mu jeho biznis rozvrátili evropské dotace, stěžoval si na to, že stát neprávem směřoval peníze do okresů s vyšší nezaměstnaností, aby ji snížil. Tím pádem třeba tiskárna z Litomyšle, která spadá pod okres Svitavy, dostala desítky milionů a ti, kteří měli sídlo na Pardubicku, nic. Přitom třeba v tiskařství všichni bojují na jednom trhu a ten je většinově v Praze. Frič se snažil domoci uznání chyby ze strany státu, neuspěl, což se upřímně řečeno nedá považovat za překvapení, jak uvádí v rozhovoru, najdete ho v Mladé frontě Dnes.
1: Litomyšlští lesáci, myslivci, zemědělci i dobrovolníci každoročně vyrážejí před senosečí do terénu. Pomocí dronů s termovizí hledají ve vysoké trávě ukrytá srnčata, kterým by přesečení hrozilo nebezpečí. Zatímco v minulosti pomáhali při vyhledávání hlavně speciálně vycvičení psy, dnes se důležitými pomocníky staly drony s termovizními kamerami. Ty dokážou srnčata ukrytá v porostu odhalit rychleji a s větší úspěšností. Týmy vyrážejí do terénu na základě upozornění zemědělců, kteří plánují sečení konkrétních luk. Další detaily přináší svitavský deník.
0: Vernisáž výstavy Sacra Familia, která se uskuteční tento pátek v Muzeu a galerii Orlický hor v Rychnově nad Kněžnou, bude mít skutečný nádech výlučnosti. Jenom pro tento den tam bude vystavený obraz Františka Kupky, rodáka z nedalekého Opočna a průkopníka abstraktního umění nazvaný Čáry plochy hloubka 2 z roku 1913. A má jít o mimořádnou kulturní událost pro celý region. To říká ředitel muzea, celý článek najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Český rozhlas Pardubice, 6:03 je pondělí 22. června. Venkovní prostor Domu hudby v Pardubicích před spodním vstupem do foaje Sukovy síně bude patřit Open Air festivalu konzervatoře Pardubice. Začátek je v 19 hodin. Půjde o koncert studentských souborů pardubické muziky, tedy konkrétně Dechovka a Dixie Bandu. A všechno se uskuteční, jak jsme říkali, ve venkovním prostoru Domu hudby. Začátek je v 19 hodin. U nás z hudby už za chvíli Petr Kolář, Jednou nebe zavolá.
1: Počasí.
0: Co chystá počasí na dnešek? Většinou polojasno až skoro jasno, teď ráno ojediněle mlhy. Při přechodně zvětšené oblačnosti se hlavně na horách a českomoravské vrchovině odpoledne místy objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty 27 až 30, v 1000 metrech 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní, v přehánkách a bouřkách zesílí. To předpokládané množství srážek je od 0 do 10 mm. Rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Oh, no.

0: Tolik Petr Kolář v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 22. června 7 minut po 6:15. Do 6. hodiny pro vás budeme mít Eltona Johna, taky Věru Špinarovou a pozvánku na pořad Osobnosti Česka. Ten nabízíme od června každé pondělí po 13. hodině. Moderátor Oskar Hess si v něm zme k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázali. Jeho dalším hostem bude bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Mateřské školy v Moravské Třebové čekají o prázdninách rozsáhlejší opravy. Část zaměstnanců úřadu vlády se dnes sejde s ministrem kultury Klempířem. Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na nový ligový ročník. V kraji dnes čekejte slunečné počasí, přeháňky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Moravská Třebová využije letní prázdniny k rozsáhlejším opravám některých mateřských škol. V budově na Jiráskově ulici nechá například vyměnit střešní krytinu a uvádí o to vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Na mateřské školce Peristická dojde k opravě části oplocení. Již v minulých letech bylo část oplocení měněno, včetně herních prvků. Budeme v tom nadále pokračovat. Potom z těch menších akcí na mateřské školce Jiráskova dojde k výměně kotle.
1: Krytý bazén ve Skutči zůstane mimořádně otevřený také o prázdninách. Sportoviště zkrátí nutnou odstávku kvůli tomu, že v letošní sezóně zůstane mimo provoz plovárna. Radnice totiž připravuje její kompletní rekonstrukci. Někteří zaměstnanci úřadu vlády by se dnes měli sejít s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Na schůzce by měla být i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Podle zástupce zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Medala by se dnes mělo mluvit o přesunu agendy národnostních menšin.
4: Cílem té schůzky má být vyvrácení našich obav, dále také vysvětlení smysluplnosti, objasnění deklarovaného zvýšení efektivity a obecně celkových přínosů toho přesunu.
1: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Ti s ní nesouhlasí. Sport. Fotbalisté Pardubic začali s přípravou na další ročník první ligy. V minulém skončili v prostřední skupině a stejně ta mají i pro další sezonu. Ta pro ně skončila dříve než předloni, kdy se klub zachraňoval až v baráži. Změnu vnímá i hlavní trenér mužstva Jan Trousil.
5: My se na sebe vlastně těšíme, psali jsme si na tu skupinu, co máme trenéři a jsme rádi, že už to začalo a vlastně hned ten první den už, když jsme se viděli, tak prostě to zase naskočilo tak, jako to končilo a říkám, že to je super, když se těšíte do práce a to zatím v tom realizáku máme, takže nás to těší a hráči zatím jsou v pohodě, takže doufám, že tak bude pokračovat dál.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne místy přehánky nebo i bouřky. Pondělní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v přehánkách a bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východu českých silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Včerejší demonstrace byla podle ministra kultury Otto Klempíře z motoristů o penězích, ne o hodnotách a nebo nezávislosti. Plníme, co jsme slíbili voličům, uvedl na síti X. Minuty ticha ve vysílání a nebo spožděné začátky pořadů, jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků. Ti tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií.

0: médií. Podrobnosti ke stávce shrneme za malou chvíli. Je pondělí 22.6.2026, 4 minuty po 6. hodině. I dnes nabízíme písničky, které nestárnou: Petra Kotvalda, Lucí Vondráčkovou, skupinu Pink Floyd, Jiřího Korna, anebo teď Hanu Zagorovou.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 6:45, je pondělí 22. června roku 2026, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize právě dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. A reportér Jakub Vik zmapoval, jak se stávka v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 2 minuty po 6:45 v pondělí 22. června. Začíná projekt Oheň bez naděje, tradiční vzpomínková akce organizovaná Československou obcí legionářskou. Letos si připomínáme 84. výročí vyhlazení osady Ležáky. To výročí připadá na tuto středu. Program projektu Oheň bez naděje na dnešek je takovýto. V 7:30 začne putování dětí v Ležákách, pak bude v 8:45 pěta 194 růží na mostě Rosice Svítkov, v 10:30 pěta v lesoparku Jiřího Potůčka, ve 12 hodin zamyšlení v evangelickém kostele v Pardubicích. Program bude taky na zámečku v Larišově vile pěta za ležácké děti ve 14 hodin, v 15:30 komentovaná prohlídka památníku Zámeček a nocleh bude na základní škole Štefánikova v Pardubicích. Tak tolik Oheň bez naděje. A jdeme se ještě podívat do Institutu paměti národa v Pardubicích. V 18:30 pišský biskup Jan Vojtašák, symbol slovenského katolicismu 20. století a jeho odpor vůči komunistické ideologii v Československu. Přestože během celých 40 let komunistického režimu se o něm nesmělo mluvit, zůstal navzdory úsilí komunistické moci vymazat ho z paměti národa živý v paměti, tak jako mnoho jeho současníků i v následujících generacích. Životní příběhy slovenského biskupa na pozadí dějin slovenských katolíků přes dobové fotografie představené slovenským historikem nabídnou solidní podnět k pochopení slovenských dějin 20. století. Více dozvíte v Pardubicích v 18:30, tím přesným místem je Institut paměti národa.
1: Počasí.
0: Dnešek v Pardubickém kraji bude pod polojasnou až oblačnou oblohou, teď ráno a večer může být dokonce jasná. Teplo drží, dnes naměříme 27 až 30, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne se ojedinělé můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Vítr slabý proměnlivý, případně severovýchodní a v bouřkách zesílí. Množství srážek dnes do 6 mm.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 6:30, pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pondělí 22. června. Je tady spotřebitelský servis a v něm se dnes ptáte na rezervační poplatek, kdy ho můžete získat zpátky a kdy ne, na to už odpoví Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Honza. V autobazaru jsem si vyhlédl auto, ale protože jsem se o nákupu potřeboval poradit ještě s manželkou, složil jsem prodejci proti podpisu 2000 korun zálohu. Doma nákup neprošel, proto jsem požadoval peníze zpět, což prodejce odmítl, protože záloha prý byla nevratná. Kdo je prosím v právu? Pane posluchači, záleží na tom, jak byl doklad formulován. Pokud se jednalo o zálohu na kupní cenu, ke koupi nedošlo a vy máte nárok na vrácení peněz. Jestliže byly peníze určeny na to, aby vám prodejce například 2 dny podržel auto, on to splnil, potom nárok na vrácení nemáte.

0: Radioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Další zprávy přináší Michaela Spáčilová.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dopravní komplikace v okolí Sezemice na Pardubicku nekončí. Silničáři prodloužili uzavírky několika silnic kvůli výstavbě nového obchvatu. Do konce měsíce zůstává úplně zavřený úsek Sezemice Staročernsko a až do konce srpna bude neprůjezdný úsek Sezemice Veská. Od druhé poloviny července do konce srpna je v plánu také uzavírka hlavního tahu v místní části Počáply chalupy. V Heřmanově Městci začnou třídit použitý olej. Radnice se domluvila se soukromou firmou, která bude zajišťovat likvidaci zbytků z domácností. Speciální kontejnery budou na 11 vytipovaných místech, včetně místních částí. Na nádraží v Dobrušce je možné navštívit kinematovlak. Kino na kolejích zůstane ve městě do čtvrtka 2. července a nabízí více než 30 filmů. Speciálně upravený vagón má promítací kabinu i plátno a do hlediště se vejde zhruba 40 lidí. Vstupné je zdarma. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu. Informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dnů. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne a bio je na dvojice. To je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 za 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Po vozovce se tam pohybují lidé a s uzavírkou silnice nižší třídy počítejte mezi Habřinou a Přelovicemi na Pardubicku. Stavební práce jsou tam naplánované do 14. srpna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na novou sezónu. Do ní půjdou jinak než do té předchozí. V ní se událo hodně změn a Východočeši nakonec nemuseli hrát o záchranu tak jako v letech předtím. Další informace kolem 6. hodiny 50. minuty.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 6:45, je pondělí 22. června, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. S Michailou Spáčilovou teď budeme listovat dnešními novinami. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Záchrannou akci s dobrým koncem mají za sebou pardubičtí strážníci. Výjížděli na Dubinu, odkud se z veřejně přístupného výtahu ozývalo volání o pomoc. Uvnitř zůstala uvězněná 10letá dívka. Situace byla nebezpečná hlavně kvůli tomu, že šlo o prosklený výtah vystavený prudkému přímému slunci. Teplota uvnitř rychle stoupala a strážníci proto museli jednat bez prodlení. Nejdřív se přes operační středisko snažili přivolat servisní firmu, ta ale nedokázala zaručit rychlý příjezd technika, který se v tu chvíli nacházel mimo Pardubice. Hlídka byla po celou dobu s dívkou v kontaktu a sledovala jí zdravotní stav. Když se začalo ukazovat, že jí vysoká teplota a stresující situace nedělají dobře, rozhodli se strážníci jednat v krajní nouzi. Pomocí teleskopických obušků a páčidla dveře výtahu násilím otevřeli a dívku dostali ven. Po vysvobození dali napít a odvedli do klimatizované místnosti nedalekého úřadu. Tam si následně vyzvedli rodiče. Městská policie v souvislosti s případem upozornila, že situace v rozpáleném proskleném výtahu byla podobná jako u aut stojících na přímém slunci. V horkém počasí proto znovu varuje před ponecháváním dětí nebo zvířat v uzavřených vozidlech. Tyto informace jsme našli v pardubickém deníku.
1: Herci pražského divadla Minor se vypravili do safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Nebyl to výlet ani team building, ale příprava na novou inscenaci pro předškolní děti. Její premiéru chystají na září. Inspiroval je skutečný příběh. Hlavními hrdiny jsou dva samci tučňáků, kteří společně odchovali mládě. Poselstvím připravované inscenace pak je informace, že existují různé rodiny starající se o děti a každá z nich je stejně důležitá. Představení bude kombinovat loutkové a činohry. Herní herectví společně s herci a herečkou, v něm budou vystupovat loutky zvané manekýny a píše o tom deník Právo.
0: V Českém rozhlase a České televizi je dnes výstražná stávka. Týdeník Respekt přináší rozhovor s bývalým generálním ředitelem České televize Janem Součkem. Popisuje třeba diskuzi z července 2024 na zasedání poslaneckého klubu Hnutí ANO. Souček líčí, že to byla taková soutěž v tom, kdo víc nemá rád Českou televizi a Český rozhlas. Poslanci se prý předháněli v tom, co podle nich tahle média dělají špatně. A po skončení zasedání ti nejradikálnější poslanci ANO mezi čtyřma očima Součkovi říkali, že to tak nemysleli. Bývalý šéf České televize mluví o vládním návrhu zákona, který ruší koncesionářské poplatky jako o scénáři Armagedonu. Vysvětluje, že pokud by takový zákon byl přijatý, ČT24 přijde o všechny náročnější publicistické formáty. Zůstanou Události, Události v regionech a Kontinuální vysílání. Kdyby si měl tipnout, na obrazovkách podle něj zůstane Nedělní politická debata nebo Reportéři ČT. Jejich zrušení by bylo velice citlivé. Více v týdeníku Respekt.

0: Hezké pondělí s Českým rozhlasem Pardubice, 22. června, minuta po 6:45. Městské muzeum Letohrad připravilo novou výstavu Kyšperské živnostenské výstavy. Ta připomíná významné okamžiky z historie města. Mapuje tři velké živnostenské výstavy z let 1912, 1924 a 1936, které představovaly zručnost a podnikavost tehdejších řemeslníků a živnostníků. Máte možnost nahlédnout do dobových fotografií, dokumentů a příběhů, které ukazují, jak místní řemesla a živnosti formovaly život v Kyšperku a okolí. Výstava potrvá až do 12. září. A ještě jednou Letohrad, technická herna na cestách aneb fyzika hrou. Během léta si můžete přijít vyzkoušet zábavnou interaktivní výstavu plnou pokusů z oblasti právě fyziky. Vyrobíte si elektrickou energii, vyzkoušíte elektromagnetické dělo a nebo postavíte funkční most podle návrhu Leonarda da Vinciho. Výstava vznikla ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a zaujme děti i dospělé. Pro nejmenší návštěvníky je připravený dětský koutek se stavebnicemi, mosty a kreativním stavěním. I tato výstava v Letohradu potrvá delší dobu, konkrétně do 16. srpna. Počasí. A taky léto nějakou dobu potrvá. Dnes naměříme teploty mezi 27 a 30, na horách to bude od 20 do 23 stupňů Celsia. K tomu polojasno až oblačno, ráno a večer jasno, odpoledne se budou ojediněle vyskytovat přehánky nebo bouřky. Vítr slabý proměnlivý, případně severovýchodní, v bouřkách zesílí. A ještě doplníme rozptylové podmínky, zatím jsou spíš mírně nepříznivé, přes den očekáváme většinou dobré.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 6 minut po 6:45 posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 22. června a právě dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosovaný nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, tu etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise Fačru nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže sestoupí Dukla Praha, která v předchozí sezóně skončila poslední. A pochopitelně v osudí bude taky tým Pardubic. Ještě doplníme, že pražský klub by se zachránil jenom v případě, pokud by sestup Karviné byl pravomocný už před losem. Pokud by odvolací komise verdikt etické komise potvrdila až po pondělním losu, vyloučená Karviná by ligový ročník nehrála, její zápasy by se anulovaly a do druhé ligy by nastoupila až od sezóny 2027-28. V tom případě by se první liga hrála s 15 týmy. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně mezi tou 15 nebo 16 budou Pardubice. Už odstartovali přípravu na nový ligový ročník. Východočeši díky výbornému jaru nakonec skončili v prostřední skupině a cíle pro nový ročník, pro novou sezonu budou ještě vyšší. Tým se výrazně nezměnil, posily ale přišly. Všechno shrne Ota Gutwirth právě teď.
1: Pardubičtí měli tentokrát delší pauzu než v předminulé sezóně, ve které se zachraňovali až baráži. Návrat zpátky do práce tak byl mnohem lepší nejenom pro hráče, ale i pro trenéry, jak říká hlavní kouč Jan Trousil.
2: My se na sebe vlastně těšíme, psali jsme si na tu skupinu, co máme trenéři a jsme rádi, že už to začalo a vlastně hned ten první den už, když jsme se viděli, tak prostě to zase naskočilo tak, jako to končilo a říkám, že to je super, když se těšíte do práce a to zatím v tom realizáku máme, takže nás to těší a hráči zatím jsou v pohodě, takže doufám, že tak bude pokračovat dál.
1: Společná příprava začala pro hráče minulý týden, ale už předtím měli individuální plány a ty museli plnit.
2: Vypadají dobře, přišli dobře na chystaní, takže potom se daleko líp pracuje, než vám ty kluci přijdou s tím, že nesplnili plány a při zátěži funěj, zatím je to dobrý, takže doufám, že ten příští týden, který bude hodně náročný, zvládnou a pak už půjdeme normálně dál.
1: Stejně jako jinde se řeší podoba kádru. Ten se v Pardubicích pro novou sezónu moc nemění, ale hráči musí počítat s tím, že konkurence bude tentokrát větší.
2: Nikdo nebude tady nikomu bránit, jestliže přijde nějaká vynikající nabídka, ale na druhou stranu zase kluci v současné chvíli nejsou na tom tak, že by chtěli odcházet. Takže to je pro nás super, ale každopádně prostě ta konkurence tady bude a bude na víc místech a i ty hráči, kteří to teď třeba měli jistý, tak to jistý prostě mít nebudou.
1: Podoba mužstva stále nemusí být konečná, ale i na to jsou Východočeši připraveni.
2: Určitě počítám s tím, že třeba jeden prostě hráč může dopadnout, že ještě odejde, ale pořád vlastně teď s panem Bílkem řešíme, kdyby se stalo to, kdyby někdo z těch stěžených hráčů odešel, tak už vlastně na ty posty hledáme hráče, aby jsme byli připraveni to okamžitě.
1: Říká v začínající přípravě hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Svitav dnes budou schvalovat peníze novým lékařům na vybavení jejich ordinací. Vláda dnes má určit, kdo pojede do Turecka na summit Severoatlantické aliance. Tenistky Bouzková s Noskovou v přípravě na Wimbledon ovládly turnaje v Nottinghamu a Berlíně. V regionu dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Je pondělí 22. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Zastupitelé Svitav dnes budou jednat o penězích pro nové lékaře. Každé ze dvou praktických doktorek dá radnice na vybavení ordinací 500 000 korun, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Od začátku tohoto roku se nám tedy podařilo ve městě zajistit 3 nové praktické lékaře, kteří zde otevírají svoji živnost. Stejně tak město Svitavy podpoří i novou zubařku, která otevře ordinaci v měsíci srpnu.
2: Hrochův Týnec dostal skoro 1 000 000 korun z vybraných pokut za rychlou jízdu. Sankce vyřizuje sousední Chrudim, která ale peníze dál rozděluje prostřednictvím nadačního fondu. Příspěvek Hrochovo-Týnecká radnice použije na opravy veřejného osvětlení. Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou dnes v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby také nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude v rozhlase, popisuje jeho mluvčí Lidia Erle. Bachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
2: Omezení podle Erle Bachové splní požadavky zákona a kodexu. Sport. Tenistky Marie Bouzková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bouzková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Po turnaji mluvila Nosková jen o pozitivech.
5: Krásný týden, já jsem si to strašně užila od začátku do konce. S tímhle koncem jsem úplně nepočítala. Nikdy člověk vlastně neví, hlavně na právě, co může sám od sebe čekat, od soupeřek a vlastně od všech okolností okolo. Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, ráno a večer jasno. Odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude nebo slabě stoupne a bio je na dvoji. To je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 za 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Po vozovce se tam pohybují lidé a dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Dopravní nehodu máme hlášenou konkrétně ze silnice číslo 14 v Dlouhé Třebové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Až 7 milionů korun má stát plánovaná naučná stezka v Pardubickém parku na Špici. Zatímco opozice považuje projekt za předražený,

0: Vedení města navrhované náklady obhajuje. Víc uslyšíte za malou chvíli. Je krátce po 7. hodině pondělí 22. června. Čeká nás i Michal Tučný, Činasky, Lisa Stansfield, Karel Zich a nebo teď Anna K. Tak vám všem přejeme dobrý start do nového týdne.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Astronomické léto začalo oficiálně včera a kdo má rád vysoké teploty, tak si ho zatím užívá. Taky dnes budou ukazovat teploměry až 30 stupňů Celsia v Pardubickém kraji. Je pondělí 22. června, s vámi Český rozhlas Pardubice za 4 minuty čtvrt na 8 a teď nabízíme jedno téma přímo z krajského města. Pardubice se chystají zaplatit až 7 milionů korun za naučnou stezku o historii sportu v parku na Špici. Výši nákladů kritizuje část opozičních zastupitelů, podle nich je projekt moc drahý. Součástí plánované stezky má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem, které budou připomínat 8 sportů. Město i autor vítězného návrhu si za předpokládanou cenou stojí. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala víc.
1: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě u sportoviště a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
2: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí třeba za vzdělávacím centrem v Hlinsku a desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
3: Toto není naučná stezka, je to za mě spíš systém uměleckých instalací. Neznamená to, že naučná stezka musí být pouze a jenom informační tabule, ale musí tam být nějaká naučná rovina, nějaká interpretace, tomu říkáme. Musí tam být něco, co vypráví příběh a já z toho úplně ten příběh nevidím.
2: Součástí naučné stezky v Pardubicích má být jedna informační tabule. Část textů, které budou věnované milníkům a osobnostem v historii jednotlivých sportů, bude na podstavcích objektů. Detailnější informace najdou lidé pomocí QR kódů.
3: Nemůžu hodnotit finanční stránku té umělecké roviny, nicméně pokud bych to vzal čistě technicky a realizačně, z toho, co jsem měl možnost vidět, tak si myslím, že samotná realizace se dá dostat na třetinu zmíněné ceny a to si myslím, že je možná ještě moc.
2: Město navrhovaných 7 milionů korun na realizaci stezky obhajuje. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice má být naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
4: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
2: Za cenou si stojí i autor návrhu Ondřej Tichý, který zvítězil v architektonicko-výtvarné soutěži garantované Českou komorou architektů.
5: Cílem není park doplnit prvky typickými pro klasickou naučnou stezku, ale vytvořit autorské výtvarné řešení odpovídající významu a kvalitě místa. Rozpočtový rámec proto odpovídá rozsahu 8 autorských plastik, jejich vývoji, výrobě, montáži a práci specializovaného týmu mistrů a odborníků.
2: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Inspirací pro projekt se stal nápad tehdejší žákyně základní školy Prodloužená Barbory Samkové, která uspěla v celostátní soutěži Office Arena. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, takový je aktuální ranní čas. V pondělí 22. června posloucháte Český rozhlas Pardubice. Rozbíhá se prázdninová čtenářská kampaň Pročtené léto, zajišťuje projekt Mravenčí chůva. Ti, kdo se do kampaně zapojí, získají tipy na zajímavé dětské knihy pro různou úroveň čtenářů a čtenářek. Najdou je v interaktivní a ilustrované malé knížce o zmrzlině i v nové online aplikaci Mraveniště knih. Do Pročteného léta se i letos můžou jako takzvaná pročtená místa zapojit knihovny, knihkupectví, dětská centra, nízkoprahové kluby a další místa, kde se během léta budou scházet děti a dospělí. Po celé republice se do kampaně každoročně zapojuje více než 100 míst. Slavnostní zahájení se uskuteční tuto sobotu od 14 do 18 hodin v Liberci a my už teď z oficiálního webu víme, že do toho tedy seznamu těch míst zapojených jsou třeba i knihovna městského obvodu Pardubice 5, obecní knihovna Bíšť anebo městská knihovna ve Svitavách a taky obecní knihovna Jaroměřice. I to jsou pročtená místa letošního pročteného léta.
1: Počasí.
0: Začíná další tropický týden, teploty ke konci týdne o víkendu vystoupají nad 35 stupňů Celsia. Dnes podle Českého hydrometeorologického ústavu znovu hrozí silné bouřky. Jestli v Pardubickém kraji, na to se zeptáme za půl hodiny meteorologů, od nich víme, že dnešní maxima budou do 30 stupňů Celsia, na horách do 23, na obloze polojasno až oblačno, ráno a večer jasno a odpoledne se skutečně můžou ojediněle vyskytovat přeháňky nebo bouřky, ale ještě si o tom povíme víc a řekneme vám konkrétní pravděpodobnost pro území našeho regionu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň

pleti, báseň co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Za 7 minut bude 7:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 22. června. Bleskovka. A možná byste se chtěli podívat na divadelní představení Jak se vám líbí. Shakespeareova komedie bude na nádvoří hospitalu Cooks hned dvakrát, v pátek 28. srpna a v sobotu 29. srpna vždy od 7:30 večer. Hrají Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, Václav Rašilov, Václav Matějovský, Denny Ratajský, Petr Motloch a další. Tak je to součást letních shakespeareovských slavností. My pro vás máme dvě vstupenky, konkrétně na pátek 28. srpna, a získá je ten, kdo správně určí, ve kterých stoletích žil anglický básník, dramatik a herec William Shakespeare, který bývá považovaný za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Ve kterých stoletích Shakespeare žil? Napište nám to na e-mail na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Kdo odpoví správně jako první, tak ten pojede na Cooks pátek 28. srpna a uvidí tam zajímavou komedii Jak se vám líbí. Tak budeme zvědaví, kdo pak z vás bude po ránu nejrychlejší, a posíláme Michala Tučného. Já.

0: múzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: A jsou tady zprávy s Michailou Spáčilovou.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Společnost Sevencast Králík na Orlicko-Ústecku připravuje sanaci staré ekologické zátěže v areálu svého závodu. Pochází z období bývalého podniku Tesla. Odborná firma odstraní kontaminované sedimenty skalového jezírka a zlikviduje skládku zářivek. Práce mají zabránit šíření znečištění do podzemních vod. Podle dalších informací ČTK se po dokončení z lokality stane relaxační zóna. Stavba nové lávky na Opatovickém kanálu v Lázních Bohdaneč za 2 miliony korun pokračuje podle plánu. Dělníci v těchto dnech osazují na místě novou mostní konstrukci, která nahradí tu dosavadní. Průchod tudy stále není možný. Úplně hotovo by mělo být na konci července. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbil voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Hradci Králové pokračuje mezinárodní divadelní festival Regiony. Potrvá do pátku a návštěvníkům nabízí na 40 místech ve městě přes 400 představení nebo koncertů. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, ráno a večer jasno. Odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne. A bio je na dvojce, to je střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí v okolí 41. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ve kterých stoletích žil William Shakespeare? Správně jste typovali 16. a 17. století jako první posluchačka Jana, která tak získává vstupenky na Kux na pátek 28. srpna. Pojede se podívat na představení Jak se vám líbí, což je součást letních shakespearovských slavností.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Václav Neckář dospíval 6 minut před 7:45 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 22. června. Díváme se do novin s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: O budoucnosti krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí budou právě dnes jednat městští zastupitelé. Je v horším stavu, než město předpokládalo. Oprava bude tak drahá, že politici zvažují i jeho demolici a vybudování nového. Stávající objekt z roku 1986 vykazuje podle posouzení odborníka silnou degradaci železobetonových konstrukcí a jeho provoz navíc generuje roční ztrátu skoro 9 milionů korun. Zastupitelé mají na stole studii proveditelnosti, ta nabízí dvě hlavní cesty. První je rekonstrukce na současném místě spojená s přístavbou relaxační haly a saunového světa na střeše. Druhou velkorysejší možností je demolice starého bazénu a stavba nového akvacentra v areálu letního koupaliště, což by navíc umožnilo zachovat provoz starého bazénu po celou dobu výstavby. Zatímco prostá oprava plaveckého areálu by se měla vejít do částky 200 milionů korun, náklady na novostavbu na zelené louce by se teoreticky mohly vyšplhat až k 500 milionů. Opravit starý bazén nebo postavit nový? To je dilema z Ústí nad Orlicí a tomu se věnuje Mladá fronta dnes.
1: V Královéhradeckém kraji jsou v těchto dnech klíšťata velmi aktivní. Na většině území kraje platí stupeň 4, kdy je podle meteorologů aktivita klíšťat vysoká. Zejména v Orlických horách a Krkonoších je ale i mimořádná, to je nejvyšší stupeň aktivity. Při obou nejvyšších stupních aktivity meteorologové doporučují použít repelent a večer i ráno prohlédnout tělo. Doporučují také vůbec nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách. Článek najdete v Hradeckém deníku.
0: Server Seznam zprávy přináší příběh ženy, která se vydávala za klinickou psycholožku a dokázala oklamat svoje klienty. Věra Nemeš bez potřebné atestace vystupuje jako klinická psycholožka. Loni založila asociaci psychologů, která letos na podzim chystá celorepublikovou akci pro mládež. Získala pro ní záštitu z nejvyšších míst od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO i prezidenta Petra Pavla. Seznam zprávy popisují příběhy matek, které psycholožce uvěřili a nechali u ní vyšetřit svoje děti. Říkají, že hledali dětského klinického psychologa, kterých je nedostatek, jenom tito odborníci jsou přitom v Česku oprávnění stanovovat diagnózy a jejich zprávy jsou nutným podkladem třeba pro vyřizování dávek anebo pro školy. Jenomže závěry od Věry Nemeš posudkoví lékaři odmítli s tím, že není registrovaná jako klinická psycholožka. Za jeden z těchto posudků si naúčtovala 7 000 korun.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 3:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělí 22. června. Silnice 38, což je hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou, je kvůli nehodě 3 aut u dlouhé Brtnice na Jihlavsku neprůjezdná. Informace o zraněných zatím nejsou známé, na místě ale zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Tak kdybyste se náhodou chystali na tuhle silnici, po které podle posledního sčítání projede denně asi 7000 aut, tak už víte, že silnice 38 je kvůli nehodě u dlouhé Brtnice na Jihlavsku neprůjezdná. Jak to vypadá na cestách v Pardubickém kraji, tak i o tom budeme mluvit v zelené vlně po zprávách po 8. hodině. Přispět do ní můžete i vy telefonátem na linku 800 553 553.
1: Počasí.
0: Pokračuje teplé počasí a moc si neodpočineme ani v nocích. Ta noc na dnešek zaznamenala teploty mezi 17 a 20 stupni, takže na některých místech byla znovu tropická. A jak to bude vypadat přes den, to už nám popíše Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. No tak dnešek bude stále teplý. Očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, to hlavně v průběhu dne, teď po ránu a večer ta obloha bude v celku vymetená, bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne potom se výjimečně může objevit nějaká přeháňka nebo bouřka, zatím to tak vypadá, že by se to mělo objevovat někde v Orlických horách a na východě Pardubického kraje, ale samozřejmě ta pravděpodobnost je v rámci celého regionu. Maximální teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 a vítr dneska fouká slabý proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Kdyby se náhodou někde objevila bouřka, tak vítr zesílí. Rozptylé podmínky máme mírně nepříznivé, budou se vylepšovat v průběhu dne na dobré a bio, to je na stupni číslo 2, střední zátěž.
0: Ty bouřky se obecně špatně předpovídají, takže těžko můžeme říct si s jistotou, jestli budou nebo nebudou v Pardubickém kraji, to nejde.
2: Úplně to nejde, nicméně ta pravděpodobnost bouřek je na dnešek spíš v té jižní polovině České republiky, takže u nás přeci jenom máme teďko oproti třeba jižním Čechům docela výhodu, co se týká bouřek.
0: Pojďme se podívat i na počasí na noc a zítřek, jak tam bude?
2: Stále teplo, v noci jasno až polojasno, nejnižší noční teploty nejčastěji 18 až 15 stupňů Celsia, vítr pořád slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu, no a zítra přes den polojasno až jasno, tam už ani žádná pravděpodobnost srážek není a ty maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 a vítr přes den slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A celý týden bude asi horký, teplý?
2: Celý týden bude horký, přesně tak, jak říkáte, vlastně počítáme od středy do neděle, málo oblačnosti na obloze, pouze slabý vítr, žádné srážky, žádné bouřky a teploty postupně porostou, zatím podle dnešních předpovědí to vypadá, že v neděli by se mohlo objevit i nějaké místo s teplotou 38 stupňů Celsia.
0: Neříkejte.
2: No, bohužel.
0: Tak tady Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, díky za předpověď. A zvládněte ta vedra, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Record. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
2: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 8 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Znak Pardubic se stane součástí stěny přátelství v Roudnici nad Labem. Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na novou sezónu. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat. Pardubický kraj nechal opravit levé křídlo budovy střední školy technické a sociální v Králíkách. Za úpravy a zateplení zaplatil přes 7 milionů korun. Informuje o tom hejtmanství. Příští rok plánuje ve škole i další investice. Za zhruba 2 miliony korun chystá obnovení betonové podlahy v dílnách nebo výměnu oplocení školního areálu v prostřední Lipce za necelé 2 miliony korun. Pardubický znak se stane součástí erbovní stěny polabských měst v Roudnici nad Labem. Projekt vzniká v rámci revitalizace tamního labského nábřeží a představí znaky měst, ležících podél Labe od jeho pramene až po ústí do Severního moře. O zapojení Pardubic do společného projektu rozhodli městští radní.
3: Projekt připravuje Roudnice nad Labem, která zajistí výrobu i instalaci jednotlivých erbů. Stěna vznikne na nábřeží nedaleko vlakového nádraží. Připomínat má společnou historii měst na Labi i vazby, které mezi nimi řeka po staletí vytvářela. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Dálnice D11 stále ve směru na Brno kvůli nehodě je uzavřená, a to mezi Kroměříží a Kojetínem. V opačném směru na Zlín jezdí auta jen v jednom pruhu. Brzy ráno se v úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený na bok a blokuje oba jízdní pruhy. Sport. Fotbalisté Pardubic se připravují na novou ligovou sezónu. V minulé skončili v prostřední skupině a minimálně stejně to chtějí mít i tentokrát. Do týmu přišli dva noví hráči. Odchody ale ještě nejsou vyloučené. Pokračuje hlavní trenér Pardubic Jan Trousil.
4: Určitě počítám s tím, že třeba jeden prostě hráč může dopadnout, že ještě odejde, ale pořád vlastně teď s panem Bílkem řešíme, kdyby se stalo to, kdyby někdo z těch stěžených hráčů odešel, tak už vlastně na ty posty hledáme hráče, aby jsme byli připraveni to okamžitě se nahradit.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, ráno a večer jasno. Odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku, v Dlouhé Třebové bourala dvě osobní auta na silnici číslo 14. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dvě pumy americké se budou z nelegálního zooparku Bezvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Ještě ale potřeba vyřídit všechny potřebné dokumenty. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Teď je krátce po 8 hodině, už 5,5 minut.

0: Ty pondělí 22. června vy dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Máme pro vás písničky, které nestárnou, Michala Davida, Lucí Bílou, taky třeba Valdemara Matušku, anebo Olympiky. Vám všem přejeme pěkné pondělí a taky pěkný poslech, ať už jste kdekoliv.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4,5 minuty bude 8:45, pondělí 22. června. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. V nelegálním zooparku ve Zvoli, nedaleko Prahy, připravují chovatelé odvoz zbývajících dvou pum amerických a jedovatého ještěra korovce. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Park ve Zvoli je známý i tím, že loni tam utekl lev, kterého museli policisté zastřelit. Možná si vzpomínáte, několikrát utekly i pumy. Podrobnosti zjišťoval reportér Radek Duchoň.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu. Ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže.
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
2: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, ano, jednáme, jak jsme tedy s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pům Tomáš Macháč. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
3: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
3: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farma park pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patří pod Třemošnici v Pardubickém kraji, je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na devět, pondělí 22. června, tady je Český rozhlas Pardubice. Nejchladnější a nejteplejší místa ve světě i u nás, tak to bude téma dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo, teplotní extrémy. Další informace bude mít už za pár chvil Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Noční bouřky v sousedním Královéhradeckém kraji si vyžádali v kempu na Trutnovsku dva zraněné. Hasiči zasahovali často i na Rychnovsku, padaly stromy a větve. Přes den bude dnes v Pardubickém kraji znovu teplo, očekáváme maxima mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách 20 až 23, k tomu polojasno až oblačno, ráno a večer dokonce jasná obloha. Odpoledne se budou zase ojedinile vyskytovat přehánky nebo bouřky, nejsou tedy vyloučené, ale jak jsme slyšeli, bude to spíš otázka jihu území republiky. Vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Jitka Slezáková, ta bude za mikrofonem po 9. hodině. Jitko, pěkné ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
0: Tak co uslyšíme u tebe?
2: Tak po 9. hodině vysvětlíme, proč minuty ticha ve vysílání nebo spožděné začátky pořadů nebo jejich krácení na vlnách Českého rozhlasu a České televize. To bude hned po 9. hodině. No a potom nabídneme klasické naše rubriky, které dobře znáte. Řekneme si třeba s Dagmar Magincovou, jak vzniklo slovo Vixleivant.
0: To neznám.
2: No. A potom také seriál, ten si myslím, že bude velmi aktuální, před 10. hodinou budeme mluvit o cestování autem do zahraničí, jak je to s mýtným a tak dále a tak dále. No a abych nezapomněla, v radioporadně přivítáme kváskovou kuchařku, která přijede až z Olomouce, řekneme si, jaký je rozdíl mezi kvasem, kváskem a bude i nějaký ten recept na výborný boží dárek.
0: Tak už víme, co uslyšíme dopoledne po 9. hodině u Jitky Slezákové. Těšíme se na slyšenou.
2: Taky hezký den všem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Michaela Spáčilová, zprávy.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Dopravní komplikace v okolí Sezemice nekončí. Silničáři prodloužili uzavírky několika silnic kvůli výstavbě nového obchvatu. Do konce měsíce zůstává úplně zavřený úsek Sezemice Staročernsko a až do konce srpna bude neprůjezdný úsek Sezemice Veská. Od druhé poloviny července do konce srpna je v plánu také uzavírka hlavního tahu v místní části Počáply chalupy. V Heřmanově městci začnou třídit použitý olej. Radnice se domluvila se soukromou firmou, která bude zajišťovat likvidaci zbytků z domácností. Speciální kontejnery budou na 11 vytipovaných místech, včetně místních částí. Na nádraží v Dobrušce je možné navštívit kinematovlak. Kino na kolejích zůstane ve městě do čtvrtka 2. července a nabízí více než 30 filmů. Speciálně upravený vagón má promítací kabinu i plátno a do hlediště se vejde zhruba 40 lidí. Vstupné je zdarma. Po nehodě kamionu, dodávky a dalšího nákladního auta je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách. Řidiči se momentálně zdrží desítky minut. Podle hasičů potrvá odstraňování následků několik hodin. Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dnů. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne a bioje na dvojce. To je střední zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 34 ve Svitavách a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí v okolí 74. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vážení posluchači, obvykle dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice končí v 9 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Školy na Moravskotřebovsku a Svitavsku dostanou peníze na vzdělávání pedagogů. Vláda dnes má určit, kdo pojede do Turecka na summit Severoatlantické aliance. Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na nový ligový ročník. V kraji dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová.

0: Sme projekt s názvem Hřebečsko.
1: Společnost Seven Cars Králík na Orlicko-Ústecku připravuje sanaci staré ekologické zátěže v areálu svého závodu. Pochází z dob bývalého podniku Tesla. Odborná firma odstraní kontaminované sedimenty skalového jezírka a zlikviduje skládku zářivek. Práce mají zabránit šíření znečištění do podzemních vod. Podle dalších informací ČTK se po dokončení z lokality stane relaxační zóna. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem, ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
2: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili. Sport.
1: Fotbalisté Pardubice začali s přípravou na další ročník první ligy. V minulém skončili v prostřední skupině. Stejně to mají i pro další sezónu. Ta pro ně skončila dříve než v předloňské, kdy se klub zachraňoval až v baráži. Změnu vnímá i hlavní trenér mužstva Jan Trousil.
3: My se na sebe vlastně těšíme, psali jsme si na tu skupinu, co máme trenéři, a jsme rádi, že už to začalo a vlastně hned ten první den už, když jsme se viděli, tak prostě to asi naskočilo tak, jako to končilo, a říkám, že to je super, když se těšíte do práce a to zatím v tom realizáku máme, takže nás to těší a hráči zatím jsou v pohodě, takže doufám, že tak bude pokračovat dál. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Stradouně na Orlicko-Ústecku, stala se na silnici číslo 17 a silný provoz aktuálně čekejte na příjezdu do Pardubice, a to od Chrudimi na silnici číslo 37. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové dopoledne přejeme právě teď, 4 minuty po 9. hodině, je pondělí 22. června. No a začíná naše dobré dopoledne, co vám nabídneme. Podíváme se například do Moravské Třebové, tam totiž chystají jednu pěknou plochu pro občany, takže to je jedna věc, kam zamíříme. No a další věc, kterou nabídneme, to bude náš seriál. Do řady zemí se dá dálniční známka koupit elektronicky, někdy je to ale potřeba už 14 dní před odjezdem. V něm Německu pak mýtné pro osobní auta na dálnicích neplatíte, za to jsou tam nízkoemisní zóny. Co to pro řidiče znamená? Další rady přinese právě první díl seriálu o cestách autem na dovolenou. Tak tolik tedy malá nabídka v této první hodině. Užijte si ji spolu s námi. Pěkný den přejeme.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Možná jste zaregistrovali i v našem vysílání, že pracovníci Českého rozhlasu a České televize právě dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Reportér Jakub Vik zmapoval, jak se stávka v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: úvodu našeho dobrého dopoledne jsem vás lákala na novou zajímavě řešenou plochu, která bude v Moravské Třebové. Jestli se to povede, místo stánku a ruchu tržnice vznikne prostor pro auta i odpočinek. Uvolněná plocha po bývalé tržnici v Moravské Třebové se promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce s úpravami začít ještě letos a práce rozdělí do několika etap. Jen ta první vyjde zhruba na 40 milionů korun. Jak bude nová podoba místa vypadat, tak to zjistila přímo na místě reportérka Věra Pavlasová, která natáčela s vedoucím odboru investic Petrem Matějkou.
1: Stojíme na odstavné ploše, která vznikla po bývalé tržnici při ulici Komenského. Město Moravská Třebová má v plánu celou tuhle plochu přebudovat, udělat z ní vstupní bránu do samotného centra města.
2: Zatím se tedy tady nic neděje, stojí tady auta, kdy začnou první práce.
1: V současné době pracujeme na prováděcí projektové dokumentaci, zároveň máme zažádáno o dotaci na cestovní ruch na tuto akci. Pokud všechno půjde podle plánu, tak akce bude zahájena ke konci letošního roku.
2: Co bude prvním krokem? Předpokládám, že to, že tady zakážete parkovat.
1: Samozřejmě, auta musí být vyparkována, potom dalším krokem vlastně bude celé tohle území revitalizovat, vybudovat tady nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem k parkovišti.
2: Jak když se rozhlednu, je tady zaparkovaných zhruba 200 aut. Kolik parkovacích míst bude, až to tady upravíte?
1: Parkovací místa v celé ploše jsou odhadnuty zhruba na 130 parkovacích míst. Tyto místa budou odpovídat platným legislativním normám, kdy teď nejsou plochy vyznačené a auta parkují těsně vedle sebe.
2: Vy tady chcete udělat i takovou odpočinkovou zónu, co v ní bude?
1: Samozřejmě zeleň, městský mobiliář, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
2: Pan Jaromír Mikeš by rád viděl na této ploše parkovací místa?
3: Ne, samozřejmě pro všechny, aby si tam někdo odkládal auta, ale opravdu ty nutné místa k parkování a hlavně nějaký to WC a zeleň. Hlavně bych tam rád viděl opravdu v zeleň, aby to reprezentovalo město a ne to rozbombardované, co tam je.
2: Víte už, kolik ta proměna bude stát?
1: Odhad té první etapy je zhruba okolo 40 milionů. Přesnou částku budeme znát po odevzdání prováděcí projektové dokumentace.
2: Radnice chce mít plochu po městské tržnici upravenou do konce příštího roku. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, přejeme vám dobré dopoledne a pokud vydržíte až do 11. hodiny, tak po 11. vám prozradíme například recept na komisárek. Já vím, je to chleba, který byl určený pro rakousko-uherské a německé vojsko, byl takový velice strohý, černý, málo solený, vyrobený z černé žitné mouky, jenomže právě tohle se teď vrací a je to velmi zdravé. A my tady budeme mít kváskovou kuchařku po 11. hodině, takže nabídne například tento recept a mnoho zajímavého třeba si řekneme i o tom, proč je ten kváskový chleba zdravější než klasický z kvasnic. A teď si povíme, když jsme u těch starých názvů a pojmů, co to je Vixleivand a vysvětlí nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Je s podivem, že i do akademického slovníku cizích slov se dostal Vixleivand. Jako bychom se k němu snad měli ještě někdy vrátit. Až se sníží globální produkce plastů, které máme kolem sebe a v sobě, protože se bez nich neobejdeme. A nebo spíš proto, že náklady na jejich výrobu jsou nízké. Vixleivand, voskované plátno, se jim v tomhle nemůže rovnat. Ono už to slovo samotné připomíná život nad poměry. Bylo složeno a ne ze dvou, ale hned ze tří slov. Jedním je wax, tedy ten vosk, dalším je lein, len a ještě dalším gewand, háv, oděv, roucho. To plast je z krásného řeckého plaso, tvořím.
0: Takže už teď víme, že Vixleivand je voskované plátno. Ještě se to pořád používá třeba jako snadno omyvatelný úbrus na stoli, anebo když se uklízalo ve špajzce, tak se tam dával Vixleivand. To si možná starší generace bude pamatovat. No a zítra si řekneme něco o původu slova lajdák. To známe všichni.

0: Opět pro vás také chystáme takovou drobnost do soutěže Věřte, nevěřte, kdo se bude chtít zhruba tak za hodinu zapojit, tak jeden získá korkový zápisník s tuškou a logem Českého rozhlasu Pardubice, takovou památku na nás. No a teď tady máme babské rady a téma, jak pečovat o vlasy. Ono v tom horkém počasí nejenom pleť je důležité pěkně promazávat, ale taky vlasy. Co se na to dá použít? Avokádo, med nebo káva? Prý nejsou jen k jídlu a pití, ale patří do vlasů. A my si řekneme proč.
1: Babské rady.
2: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro mastnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 9 hodin 49 minut. Český rozhlas Pardubice stále s vámi. No a začalo nám léto včera, před námi prázdniny, možná se taky chystáte někam na dovolenou a chcete jet autem. Lidé teď rádi cestují po Evropě. Na co byste měli myslet před a během cesty, abyste dojeli šťastně do cíle, o tom si budeme povídat v dopoledním seriálu tohoto týdne. Šárka Rusnáková oslovila předsedu autoklubu Karosa Vysoké Mýto Jiřího Čápa, aby se ho tentokrát zeptala na to, jak správně připravit trasu a vyřešit také placené úseky silnic.
1: Z hlediska cesty a plánování cesty je důležitý řešit mýtní systémy. Stejně jako v České republice máme elektronickou známku. Obdobně v podstatě to má Rakousko, Slovensko, Maďarsko, kde stejně jako v České republice jsem schopen elektronickou známku si zakoupit předem přes elektronický portál. Ideálně, aby jsme nemuseli platit další poplatky, využít danou webovou stránku příslušného státu, to znamená provozovatele. Můžeme si dát pozor u Rakouska, kde ten nákup na fyzickou osobu by měl proběhnout z hlediska legislativy 14 dnů předem, ale je tam možnost zadat, že to kupuje jako podnikatelský subjekt, pak ta platnost je okamžitě.
2: Dají se ty známky koupit pak i fyzicky?
1: V některých zemích je možnost tyto známky prostřednictvím prostředníka koupit na státní hranici, ale na tuhle tu možnost bych nespoléhal. Například v Německu není potřeba žádná dálniční známka, tam je ještě u osobních vozidel vše zdarma, ale nezapomínejme, že v Německu jsou rozsáhlé nízkoemisní zóny, kde vlastně bych měl mít vozidlo označené takovou tou zelenou kulatou samolepkou Dekra, kde má většinou nápis 4 a podobně, tak aby kdybych chtěl projíždět tím městem nebo se podívat do nějaké té nízkoemisní zóny, tak abych neplatil pokutu.
2: Je jednoduché získat tyhle ty informace předem, jsou třeba na internetu?
1: Tak asi nejideálnější je se podívat na stránky Ministerstva dopravy, kde vlastně většina informací je k nalezení. Případně pokud bychom jeli někde dál, můžeme použít ty stránky Ministerstva zahraničí a pak fungují mnoho klubových webů, jak v České republice, tak v zahraničí, kde tyto informace najdeme. Ale v současnosti je to všechno dostupné, jen pozor, nevyhledávat přes umělou inteligenci, případně když si přes něco dohledám, tak si to ověřit na nějakém zdroji, protože někdy ty informace z AI opravdu může být zavádějící.
2: Jak je to s plánováním cesty? Dřív byly jen papírové mapy, teď je daleko víc možností, ale možná taky možností, jak zabloudit.
1: Tohle je strašně krásná otázka, protože spousta řidičů dneska spoléhá na to, že má navigaci, to znamená, chce jet do ciziny, tak určitě bych měl mít dostatečný data nebo povolení dat na mobilním telefonu. Ne však všechny ty mobilní aplikace jsou plně aktualizované. Můžeme využít Pardubický kraj a cestu například z Pardubic do Svitav, kde v podstatě, jak se dokončuje dálnice D35, se to velice mění. A tady pozor na navigace, některé státy v Evropě už mají zakázáno sjíždět z dálnic a objíždět to po komunikacích nižší tří. To znamená pozor na to, kam mě ta navigace vede, aby mě to nestálo víc jak ta dovolená.
0: No právě, jak se orientovat na cestách v zahraničí, abychom nebloudili. O tom si bude Šárka Rusnáková povídat s Jiřím Čápem z autoklubu Vysoké Mýto podrobněji zítra.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás posluchače skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
2: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Starosta pardubického obvodu Králíček potvrdil, že je obviněný z manipulace s veřejnými zakázkami, vinu odmítá. Radnice v Hradci Králové spustila registraci zájemcům o družstevní bydlení v Kuklenách. Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se má přesunout pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Klempířem. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Starosta Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi z městského obvodu 6 v Pardubicích potvrdil, že policie ho minulý týden obvinila z manipulace s veřejnými zakázkami. Vinu odmítá a na funkci rezignovat nehodlá. Uvedl to v písemném vyjádření pro ČTK. V kauze čelí obvinění 8 lidí a 7 firem. Policie zasahovala na radnici loni v dubnu. Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zjistit, jaký

0: Vo kultury se sešli s ministrem Otou Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
1: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
0: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod čtyři ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem jí ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Vláda tvrdí, že plní předvolební sliby a svůj program. Opozice chce proti návrhu v parlamentu bojovat.
2: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude nebo slabě stoupne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou z Rokytna na Pardubicku. Stala se na silnici nižší třídy a nepojízdné nákladní auto překáží v jízdním pruhu na 35. V Gruně na Svitavsku jezdí se tam kyvadlově a vybočuje se do protisměru. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Korkový zápisník tady pro vás máme v soutěži Věřte, nevěřte a další zajímavé informace v dopoledním proudu Českého rozhlasu Pardubice. Tak například až 7 milionů korun má stát plánovaná naučná stezka v Pardubickém parku na Špici. Zatímco opozice považuje projekt za předražený, vedení města navrhované náklady obhajuje. I o tom se dozvíte víc v této hodině. Jsme rádi, že posloucháte. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Dnes vyšplhá rtuť teploměru ke 30 a mnozí z vás se chystáte na koupaliště, možná, že máte rádi bazén, plavecký, hezky upravený, čistý, anebo přírodní koupaliště. V každém případě je dobré vědět, jaká je kvalita vody. Nejvyšší míru bezpečnosti lze obecně očekávat u umělých koupališť, tedy hlavně u vnitřních a venkovních bazénů. Na kvalitu vody se tam vztahují přísnější požadavky než na koupání ve volné přírodě. Provozovatele musí zajistit, aby voda splňovala stanovené hygienické limity. Ale pozor na to musí dávat i lidé, kteří se starají o různé přírodní koupaliště. Možná jste nedávno zaznamenali zprávu o tom, že Stříbrný rybník v Hradci Králové ukončil letní sezónu ještě než začal, což je tedy velmi smutné, že ta kvalita vody je tam špatná. Provozovatelé umělých i těch přírodních koupališť zpravidla zveřejňují aktuální informace o kvalitě vody na svých webových stránkách. U ostatních vodních ploch lze tyto informace dohledat například na webu koupacivody.cz nebo na stránkách příslušné krajské hygienické stanice. A to už cituji z časopisu D-test ze speciálního vydání. Údaje jsou pravidelně aktualizovány v průběhu koupací sezóny, která obvykle trvá od konce května do začátku září, případně i mimo ní, pokud to počasí a zájem veřejnosti vyžadují. Kvalita vody se hodnotí podle 5stupňové škály. První stupeň označuje vody, které jsou zcela bezpečné, naopak při výskytu 4. stupně je třeba zpozornět. Koupání v těchto vodách není doporučeno. Při 5. stupni je voda natolik znečištěná, že koupání v ní znamená zdravotní riziko.

0: Pardubice se chystají zaplatit až 7 milionů korun za naučnou stezku o historii sportu ve městě v parku na Špici. Výši nákladů kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých je projekt příliš drahý. Součástí plánované stezky má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem, které budou připomínat 8 sportů. Město i autor vítězného návrhu si za předpokládanou cenu stojí. Reportérka Anna Svobodová zjistila podrobnosti.
1: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě, u sportoviště a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
2: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí třeba za vzdělávacím centrem v Hlinsku a desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
3: Toto není naučná stezka, je to za mě spíš systém uměleckých instalací. Neznamená to, že naučná stezka musí být pouze a jenom informační tabule, ale musí tam být nějaká naučná rovina, nějaká interpretace, tomu říkáme. Musí tam být něco, co vypráví příběh, a já z toho úplně ten příběh nevidím.
2: Součástí naučné stezky v Pardubicích má být jedna informační tabule. Část textů, které budou věnované milníkům a osobnostem v historii jednotlivých sportů, bude na podstavcích objektů. Detailnější informace najdou lidé pomocí QR kódů.
3: Nemůžu hodnotit finanční stránku té umělecké roviny, nicméně pokud bych to vzal čistě technicky a realizačně, z toho, co jsem měl možnost vidět, tak si myslím, že samotná realizace se dá dostat na třetinu zmíněné ceny, a to si myslím, že je možná ještě moc.
2: Město navrhovaných 7 milionů korun na realizaci stezky obhajuje. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice má být naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
4: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů z úplně o level jinam.
2: Za cenou si stojí i autor návrhu Ondřej Tichý, který zvítězil v architektonicko-výtvarné soutěži garantované Českou komorou architektů.
5: Cílem není park doplnit prvky typickými pro klasickou naučnou stezku, ale vytvořit autorské výtvarné řešení odpovídající významu a kvalitě místa. Rozpočtový rámec proto odpovídá rozsahu 8 autorských plastik, jejich vývoji, výrobě, montáži a práci specializovaného týmu mistrů a odborníků.
2: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Inspirací pro projekt se stal nápad tehdejší žákyně základní školy Prodloužená Barbory Samkové, která uspěla v celostátní soutěži Office Arena. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 22. června, svátek mají Pavli, tak přejeme všechno dobré a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Nedávno jsme v našem krajském městě měli akci, jmenovala se Dny chleba. Odborníci vybírali ten nejlepší chleba vyrobený českými pekaři. Mezi hodnotiteli byli také výkonný předseda Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý a chlebový someliér Stanislav Janíček. Ptala jsem se i na to, jestli jsou Češi ochotní připlatit si za kvalitu pečiva.
1: Zní to možná na myšleně hloupě, ale zákazníci už masivně přestali řešit cenu pečiva a pro ně důležité je kvalita a chuť. A za kvalitu a chuť jsou ochotní si zaplatit nemalé peníze a samozřejmě začnou to v velkých městech, Praha, Brno, Ostrava. Teď už to dopadá i na malá pekařství. Máme našimi členy spousta malých pekařství jako v malých městech na venkově. Všichni říkali, že v tuto chvíli oni museli dramaticky změnit sortiment, dělají se řemeslné chleby, dělá se speciální pečivo. Ta cena chlebů těch speciálních vystoupala několikanásobně oproti cenám klasického konzumního chleba, jak jsme řekli před několika lety. A přesto i v těch obchodech jsou tu chleby, které se prodají jako první. A my i statisticky vidíme, že velice rychle padá prodej těch konzumních chlebů, těch šumav, extrémně těch velkých vochníků. Když už se prodává ta šumava, tak se prodává takové ty 600-800 gramové malé vochníky, ty poloviční. Celkově to svědčí o tom, že ona spotřeba pečiva na kilogramy padá.
0: Ano, protože lidé chtějí být štíhlejší, mluví se o tom, že je tam hodně lepku a to je zase taková
1: úplně,
0: další vlna.
1: Úplně tím to možná není. Ono je to spíš tím, že ty lidé jakoby kupují méně pečiva, ale dražšího pečiva, protože v předchozích době a trvalo skutečně od těch 90. let se až 40% pečiva vyhodilo u nás. Vy jste si koupila velký chleba, koupili jste si 20 rohlíků, on stál korunu, nikdo to neřešil. Sněli jste 4-5, pak vám připadlo čtvrtli, tak 15 jich vyhodilo, ještě na vesnici to skrmilo, ano. Ve městech to šlo do popelnic a druhý den se za 15 korun koupila dalších 15 rohlíků.
0: To máte pravdu.
1: Tuto chvíli ten rohlík není za korunu, on je ten obyčejný třeba za 3, za 4, ale lidé kupují rohlíky za 10, za 15 korun, takové ty velké luxusní a nemáte problémy prodat. Ale koupíte si jeden, dva a ten opravdu sníte, nevyhodíte je. To znamená, ono jakoby to snězené pečivo si myslím, že se nějak dramaticky nesnížilo. My jsme se zbavili toho odpadu, že se to vyhazovalo.
0: No, což je skvělá
1: zpráva. Skvělá práce pro nás, protože samozřejmě pro toho pekaře není smutnějšího, ponižujícího, že vy zdáte práci, upečete chleba rohlík a on skončí v popelnici.
0: No a co se týká samotného chleba a těch přídavků, třeba různých dýňových semínek, oříšků, to by mě taky zajímalo. Jestli to lidi baví tohle, jestli ochutnávají tyhle věci?
2: Určitě ano, přidávají se samozřejmě nejrůznější druhy semínek, ať jsou to ty slunečnicová, dýňová semínka a podobně. Pečenou dýni jako takovou v chlebu, chleby s medem, s ořechy. Fakt jako opravdu i barevně už vizuálně ty chleby jako bijou do očí a nás to samozřejmě zaujme, protože si říkám, aha, tohle jsem ještě neviděl, tohle jsem ještě neochutnal. A pak samozřejmě, když ten chleba má ještě nějakou hezkou pásku třeba, jo, což dneska je taky velmi moderní, tak to taky velice upoutá.
0: Jestli vás chlebové téma zaujalo, nenechte si ujít dnešní radioporadnu. Začínáme hned po 11. hodině a naším hostem bude kvásková kuchařka Jana Berková. Řeč bude o nejžádanějším chlebu současnosti, o tom kváskovém.

0: 10 hodin 38 minut, jste připraveni k soutěži?
1: Věřte, nevěřte.
0: Jsme tady opět pro vás s dárkem, který je novinkou. Je to takový náš úplně nový propagační předmět, o který jste ještě nesoutěžili, takže kdo si to sbíráte, tak máte šanci získat zápisník. Je to takový blok sešit s pevnými korkovými deskami a s praktickým držadlem na tušku, o kterou taky soutěžíme. Takže taková drobnost, ale třeba vás i na vašich prázdninových cestách potěší, nebo když tam budete zapisovat některé babské rady či recepty. Tak to je taková praktická věc, o kterou dnes soutěžíme, no a řeč bude taky o praktické záležitosti posledních dnů, protože je vedro, tak se koupeme a my Češi jsme národem zahradních bazénářů. Jestli pak víte, co je to solinátor nebo solinace? Tak všichni víte, že dezinfikuje se chlorem. Trošku to smrdí, pravda, ale máte zajištěnou čistotu ve vašem bazénu. A já říkám, že to můžete vyzkoušet i díky soli a že právě solinátor a solinace to jsou termíny, které se k tomu používají. Tak já to zjednoduším. Solinátor, věřte, nevěřte, je zařízení, které slouží k bezchlorové úpravě vody v bazénu pomocí soli. No a solinace, to už je název pro ten samotný proces. Mám pravdu? Nebo je to nesmysl, nebo je to možné, ale ještě v plenkách. 726 46 48 48. Pojďme si to povědět. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: No dobrý den, tady je Jirka Sitavý.
0: Dobrý den, pane Jiří.
2: A dneska s váma plně souhlasím.
0: Plně souhlasíte. Máte taky bazén na zahradě?
2: Nemám bazén.
0: Nemáte, takže ani nepečujete, nehlídáte pH, nelítáte kolem toho.
2: Mladí mají, já už ne.
0: Ano, ale ten solinátor, to jste někdy slyšel, tenhle pojem, takže byste souhlasil.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju za tip v každém případě a zdravím do Svitav. Naschledanou, hezký den.
2: Děkuju, naschledanou.
0: No, tak takhle, takový výkop byl celkem jistě se tvářil pan Jiří, tak uvidíme, co další z posluchačů. Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza od Hradce.
0: Ano, dobrý den.
3: Já s váma souhlasím, protože včera jste o tom měli pěknou debatu.
0: Ale neříkejte, že bych zase zkoušela, že bych zase zkoušela, jestli posloucháte i o víkendu. No
3: ne,
0: možné to je.
3: Já poslouchám neustále.
0: Tak to nás samozřejmě moc těší. Moc děkujeme, Honzo. Díky za tip. Pěkný den. Naschledanou.
3: Taky i vám.
0: Tak ještě jednou to, aby bylo úplně jasno. Mám tady dva termíny. První solinátor, druhý je solinace. A já tvrdím, že solinátor je zařízení, které slouží k bezchlorové úpravě vody v bazénu pomocí soli. A solinace, to je právě ten samotný proces. Takže můžete mít bazén klidně a nemusíte tam dávat chlor, ty tablety, ale dáváte tam sůl. A máte zařízení, které se jmenuje solinátor. Já to schválně napínám. Máme tady úplně plno. Tak třeba vy máte ještě šanci. Třetí volající. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Marta Spartovic.
0: Ano.
4: Já bych taky věřila.
0: Taky. Poslouchala jste o víkendu, jako třeba pan Honza, nebo to znáte? Slyšela jste to někdy?
4: Neslyšela jsem to, ale myslím si, že sůl.
0: Sůl čistí, takže by to mohlo,
4: čistí, no.
0: Mohlo být. A co vy? Vy jste bazénová rodina, chodíte k bazénu.
4: Já jsem z paneláku, ale nemám nic už.
0: A tak třeba na koupálku jdete nebo někam se osvěžit?
4: No, teď už moc ne, já už jsem starší člověk.
0: To nevadí. A tak nám řekněte aspoň, kam jste chodila, když jste byla mladší člověk.
4: Kde jste? No, chodila jsem tady na cihelnu.
0: Na cihelnu. Tak no. Tam je to takové příjemné, no to je pravda. Tak jo, paní Marto, děkujeme i za váš souhlas. Uvidíme, kam se nám to ještě rozvine. V každém případě pohodové pondělí přeju a naslyšenou.
4: Vám taky děkuji, naschledanou.
0: Můžete se ještě samozřejmě zúčastnit jako vždy na našem e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dvě zvláštní slova tady házím do ringu, solinátor a solinace. Tvrdím, že to je o soli a že solinátor je zařízení, které slouží k úpravě vody v bazénu pomocí soli a solinace je ten samotný proces. Věřte, nevěřte.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: líná letní nádherná písnička Paul Simon na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. No už máme taky čas na vyhodnocení naší soutěže. Opravdu jste se zapojili v hojném počtu při pondělku. Moc vám děkujeme. No a mluvíme tady o solinátoru a solinaci. Co píšete? Tak pár z vás napsalo, třeba pan Jiří B., že to všechno plně souhlasí a že solinátor mají doma a že jim funguje. Takže je to skutečně tak. Ptala jsem se na to, jestli souhlasíte s tím, co je solinátor a co je solinace nebo taky salinace. A to už tady odpovídám i vám, kteří píšete, že tam je možná háček v tom písmenku, jestli to nebude spíše salinace než solinace. A je pravda, že se používá oboje, ale my Češi jsme si to tak nějak spíš počeštili. Takže solinace není to vyloženě odborný název, že by to bylo někde zapsáno ve slovníku spisovné češtiny, ale existuje to tenhle pojem a běžně se používá. Tak já to ještě jednou vysvětlím, když máme tady teď tu minutu chemie bazénové. Solinátor, někdy také chlorinátor, je automatické zařízení, které slouží k bezchlorové úpravě bazénové vody pomocí soli. Místo neustálého přidávání bazénové chemie se dovolí kdy rozpustí speciální sůl a solinátor z ní samočinně vyrábí plynný chlor, který vodu dezinfikuje. Je to zařízení, které čistí vodu díky působení soli. Voda ošetřená solinací je zdravější, je v ní méně chemie a vyhovuje lidem s atopickým ekzémem. A to tady ještě někdo psal, že opravdu, že je to perfektní, že to taky máte. Ale je to novinka posledních let, tak jsem si myslela, že někteří z vás nebudou vědět nebo nebudou souhlasit. Ale skutečně to takhle existuje a pár z vás se také ozvalo, že jste to poslouchali o víkendu a to je taky pravda, protože to zaznělo v Hobby magazínu. Takže moc děkujeme vám všem, kdo takhle pečlivě posloucháte a máte také velký zájem o novinku v našich propagačních předmětech Českého rozhlasu Pardubice. Je to zápisník s pevnými korkovými deskami a s praktickým držadlem na tušku, o kterou taky soutěžíme a jeden z vás to získá, tuhle drobnost. A je to Honza od Hradce Králové, který nám telefonoval. Gratulujeme. Pane Honzo, prosím, zavolejte ještě jednou, abychom si mohli zapsat vaši adresu, no a zítra pokračujeme.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vaš

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Svitav dnes budou schvalovat peníze novým lékařům na vybavení jejich ordinací. Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na novou sezónu. A počasí. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zastupitelé Svitav dnes budou jednat o penězích pro nové lékaře. Každé ze dvou praktických doktorek dá radnice na vybavení ordinací 500 000 korun, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Od začátku tohoto roku se nám tedy podařilo ve městě zajistit 3 nové praktické lékaře, kteří zde otevírají svoji živnost. Stejně tak město Svitavy podpoří i novou zubařku, která otevře ordinaci v měsíci srpnu.
2: Dopravní komplikace v okolí Sezemic na Pardubicku nekončí. Silničáři prodloužili uzavírky několika silnic kvůli výstavbě nového obchvatu. Do konce měsíce zůstává úplně zavřený úsek Sezemice Staročernsko a až do konce srpna bude neprůjezdný úsek Sezemice Veská. Od druhé poloviny července do konce srpna je v plánu také uzavírka hlavního tahu v místní části Počápli chalupy. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik. Provoz vlaku je zastavený. Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela labouristické strany. Oznámil to při dnešním projevu před Downing Street.

0: Přišli dva noví hráči, odchody ale ještě nejsou vyloučené. Pokračuje hlavní trenér Pardubic Jan Trousil.
1: Určitě počítám s tím, že třeba jeden prostě hráč může dopadnout, že ještě odejde, ale pořád vlastně teď s panem Bílkem řešíme, kdyby se stalo to, kdyby někdo z těch stěžených hráčů odešel, tak už vlastně na ty posty hledáme hráče, aby jsme byli připraveni to okamžitě se nahradit.
2: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne, večer se buď měnit nebude nebo slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda osobního auta komplikuje provoz na dálnici D11. Auto stojí před 5. kilometrem ve směru na Prahu. A na silnici číslo 35 v katastru Linhartice na Svitavsku stojí porouchaná dodávka, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Slíbili jsme kváskový chleba, bude kváskový chleba. Jana Berková se totiž specializuje na pečení tohoto druhu chleba, což je hit posledních let. Pořádá kurzy pečení po celé republice a právě dnes se zastaví i v pardubickém studiu Českého rozhlasu, aby nás seznámila s různými vychytávkami, které zajistí vlastnoručně upečenému chlebu dobrou chuť. Tak vám přejeme dobrou chuť, jsme rádi, že posloucháte.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: poradna.
1: Slíbili jsme kváskový chleba, úplně ho tady nemáme, že by nám tady voněl, ale máme tady něco ještě vzácnějšího, a to kváskovou kuchařku Janu Berkovou. Vítejte u nás, pěkný den.
2: Pěkný den i vám a všem posluchačům.
1: Jsem ráda, že jste vážila cestu z Olomouce, jedete?
2: Ano, z Olomouce.
1: Všechno v pohodě?
2: V pohodě.
1: Tak paráda, doprava super. Tak jo, my jsme slíbili posluchačům i nějaký ten malý krátký recept, ale hlavně vysvětlení, co to vlastně ten kváskový chleba je. My jsme tady měli minulý týden, a teď abych to řekla správně, výkonného ředitele svazu, Českého svazu pekařů a cukrářů. Byly tady dny chleba totiž. A ještě jednoho pána someliéra, který ochutnává chleba, a oba říkali, že je to až neuvěřitelné, že my Češi jsme opět v tomhle raritní, že ten kváskový chleba je neskutečně módní a že to lidé zkoušejí doma a že se dělá snad už v každé domácnosti. Vy jste kvásková kuchařka, tak můžete potvrdit nebo vyvrátit, jaký je o to zájem?
2: Zájem je čím dál větší. Já jsem moc ráda, že každý se zajímá o to, co jí, a že sám taky tvoří něco užitečného a zdravého pro sebe.
1: Že vy děláte semináře i na tohle téma, takže zájem je.
2: Ano, ano.
1: Nenudíte se.
2: Vůbec ne, vůbec ne.
1: No a co se týká toho kváskového chleba, vysvětlete nám tedy ten rozdíl. V čem je zdravější chleba kváskový než ten klasický, který se vyrábí z kvasnic?
2: Zdravější je v tom, že obil obsahuje látku, jmenuje se fitin. A pokud uděláme pečivo z kvasnic, tak ten fitin tam zůstane. Tam ty kvasnice způsobí jenom nadýchání toho pečiva a nic víc. Zatímco kvásek, ten tu mouku jakoby přetráví, kvašením vznikne látka, jmenuje se fitáza, a to vlastně ten fitin vyruší a pak je to pečivo krásně stravitelné.
1: On se myslím, že ten fitin, pokud mě paměť neklame, nachází různě v obilovinách a úplně není ideální pro to naše tělo, že?
2: V obilovinách, v luštěninách, v semínkách. A všechny ty semínka a obiloviny, když se naklíčí, tak taky se ten fitin vyruší. Jo? Prostě při styku s vodou, a mouka, když se pomele a s vodou začne kvasit, a tím se ten fitin také vyruší.
1: Takže tím
2: je zdravější.
1: Ano, ano. Takže kvasnicích zůstává a v tom kvásku ne.
2: Ne, to se zpracuje. Takže lidské tělo potom to kvasnicové pečivo tam kvasí, protože ještě se tam zpracovává v těch střevech. Proto třeba vojáci na vojně museli jíst pečivo až druhý den, protože měli velké nocležny. A to kvásko to krásně prostě projde zažíváním. Slinivka je v pohodě, nemá takový náraz, jako když se jí kvasnicové pečivo. Maminka jedna mi řekla, že miminko nemá prdíky, od té doby se jí kváskové pečivo. Jedna paní potom zhubla, slinivku se jí upravila, takže.
1: Takže ten fitin, to je ten, vidíte, to mi ještě nikdo vlastně takhle krásně nevysvětlil, že je jedním z těch důvodů, proč ten kváskový, proč se to lépe tráví. A je fakt, že i když máte třeba buchty čerstvé, že ještě teplé, tak pak vám je teda docela šoufl potom, když neodoláte a dáte si.
2: Ano, takže udělejte si kváskové a ty budou v pohodě.
1: Dobře, takže to máme už ten rozdíl mezi kváskem a kvasnicemi. No a teď vysvětlete ještě opravdu konkrétně, jak se ten kvásek vyrábí, co to je. Protože ono je to docela jednoduché, že někdo v tom hledá stále pořád nějaké složitosti.
2: Ono je to jednoduché, když už o tom něco víte.
1: Ano.
2: Na kurzech třeba zhruba hodinu vykládám, co to je ten kvásek z různých stran, aby to lidi pochopili.
1: Hodinu to vykládáš.
2: Aby věděli, že to není jen taková hmota plp, škaredá, co časem smrdí, pak se musí vyhodit. Takže za ta léta, co s ním žít, tak jsem zjistila, že ten kvásek se chová vlastně úplně stejně jak takový průměrný muž.
1: No to mi vysvětlete.
2: Takže pokud žena nebo kdokoliv umí zacházet s mužem, tak zvládne jistě i kvásek.
1: Tak počkejte, ne, tak to ještě musíte vysvětlit trošku lépe. Kvásek tak, rovná se běžný muž, standardní
2: tak
1: muž.
2: Tak
1: jasně, bereme to s nadhledem, že? Ale
2: určitě.
1: Pro to porovnání vysvětlení.
2: Já vám nebudu říkat technická data, prostě kyseliny, dextróza, maltróza, když si to si, ale
1: to se zapomene.
2: Prostě, určitě. Ale to lidský, že třeba muž rád jí, průměrný muž rád jí a sní všechno. Prostě dejte mu něco, on to sní a bude spokojený.
1: A kvásek je taky takový?
2: Kvásek taky.
1: Jo, jo, jo.
2: Čím víc
1: jo.
2: má mouky, tím je raději. ochočí.
1: To jste si vymyslela třeba příměr, ono je to docela lákavé, tak třeba se nám i nějací muži teď připomenou s nějakým dotazem. Dotazy jsou tady vítány i vy, milí posluchači, kteří kváskový chleba děláte nebo něco už o tom víte. Budeme rádi, když se ozvete, když se pochválíte třeba, jak vám to jde to pečení a můžeme si popovídat tady takhle společně. Číslo k nám do studia je 726 46 48 48. Pokud chcete vyfotit ten svůj kváskový chleba nebo tu fotku už máte někde v archivu a poslat, můžete to udělat na e-mail a ten je taky jednoduchý studio.pardubice@rozhlas.cz. A teď už je tady chvilka pro písničku.

0: Kvásková kuchařka Jana Berková je naším dnešním hostem a já jsem se tady teď začetla do vašich kváskových kuchařek. Tahle ta s tím krásným hrnečkem, vzpomněnkami, to jste říkala, že máte po dědečku.
1: Ano, ano.
0: Ten hrnek.
1: Mám dva.
0: Když ten je tak nádherný. No a tam máte nejrůznější druhy pečiva. Třeba tady jsme se dostali na červené chleby s červenou řepou, mrkví a dýní. Ale máte tam i třeba bramborák nebo kávový koláč. Pečený bramborák, tedy to by mě taky lákalo. A to je všechno z kvásku. Vy prostě děláte
1: úplně
0: z kvásku.
1: Kvásek nahradí kvasnice, nebo droždí, jak tomu kdo říká, prášek do pečiva, sodu. A nahradí i různé zavářky do polévky, různé takové nástavby, co se dává do pomazánky, do čočky třeba, nebo do toho bramboráku. Hmm. Všechno, kde se dává mouka. Vlastně ta mouka tím kváskem je přetrávená, takže to jídlo, co z ní uděláme, je potom stravitelnější.
0: Jasně, takže kvásek místo i zahuštění na všechno.
1: Tak kulajda, kyselo, omáčky, zeleninu s tím dá zahuštit.
0: Tak byste doporučovala, abychom opravdu ten kvásek si hýčkali v lednici?
1: Podle toho, jak často ho používáte. Hospodníka, co by každý den vařila, občas pekla, klidně bych ho měla na kuchyňské lince. Ale prostě, když je v teple, tak pořád
0: tak pracuje.
1: Co 12
0: jasně.
1: hodin potřebuje najíst.
0: Mm-hmm. To je jako ten muž průměrně.
1: Proto se dává do lednice, kde je chladněji a tam se to zpomalí. Já říkám, že jsou dva typy mužů. Buď jeden Havajec, co žije, kde je teplo, anebo je Eskimák, co žije v jeskyni. Ten Eskimák je vlastně v ledničce a on je tam takový stuhlý. Moc nejí, nepije, jen tak čeká, až si ho všimneme.
0: Přežívá.
1: Zatímco Havajec, ten tam divočí, prostě tam tančí, žije, hoduje. No ale zase všechno rychle snímá hlad. Jo, takže my ten kvásek můžeme dát buď do lednice, kde se zpomalí, vydrží déle, se stejným množstvím a stejnou hustotou, anebo zase dáme na teplo, když potřebujeme rychle třeba nějakou do kysela něco kyselého, on tam rychle sní tu mouku a má hlad. Hladový muž je kyselý, takže je kyselý ten kvásek.
0: Ano, jasně, ono se, chápu, ono se s tím musí pracovat, v tom možná jsou i největší chyby, že to, někdo se dočet, tak to bude jenom v lednici a nic se s tím neděje a budu to pořád dělat stejně a pravidelně přidávat, ale ono je to podle toho, jak se s tím pracuje.
1: Je to, že? Dá se i nasušit, že jdete na dovolenou, do letadla v pohodě. A...
0: Ano, takže vy už to teď tak víte, že vám, ono se říká, že kvásek umírá, že umře, tak vám už se to nestane.
1: No, i kdyby se to stalo, tak se nic neděje, protože mám spoustu nasušeného, takže...
0: Ano.
1: Ale čím je starší, tak tím to je, už je dospělý chlad, to už je pevný. Když dva dny bych si ho nevšimla, tak prostě bude v pohodě. Tak jak dospělý člověk, ten vydrží 40 dní bez jídla, zatímco miminko 3 hodiny. Takže když máte kvásek starý, prostě pevný, tak ten vydrží.
0: Mm. No a teď mi řekněte, když by někdo vás poslouchal a řekl si, já to teda fakt zkusím si upéct kváskový chleba, zkusím získat kvás, tak je jednodušší pro začátečníka si ho někde koupit, v nějaké pekárně třeba vím, že prodávají, anebo si ho vyrobit?
1: Pro začátečníka je nejlepší nestrácet čas hledáním na internetu, prostě buď jít na kurz pořádný, pořídit si knížku, protože tam jsou kvalitnější informace většinou než na internetu. A hlavně nastudovat, co a jak to je a potom se do toho pustit. Protože i mně se to stalo, dostala jsem kvásek, nedostala jsem pořádné informace a za chvíli se zkazil, takže to je zbytečná ztráta času, energie, nadšení.
0: No tak když vy už kváskujete 15 roku, tak nám prosím řekněte, jak se ten kvásek dělá, aby se to povedlo. To není zase tak
1: složité. Máte hodinu?
0: Ne, máme minutu.
1: Mouka, voda, čas. Teplo, no a pak ty různé podmínky, zima, teplo a pořád dokola.
0: Dobře, a kolik mouky, kolik vody, když bych si chtěla...
1: Přiměřeně. Určitě vám neřeknu 14 gramů mouky,
0: neřeknete.
1: 6 gramů vody, abyste to převažovala prostě přiměřeně.
0: Jaká má být ta konzistence přibližně? Smícháme tu vodu s moukou?
1: Tak akurát. Záleží na mouce.
0: Takže spíš na ten kurz, asi ono opravdu se to nedá
1: to
0: tak
1: chce vidět,
0: popsat,
1: ano.
0: Když ani nemáme moc
1: zadělávání.
0: Obraz. A když si to takhle umícháte, tak co potom s tím? Pak musí být v té teplotě nějaké určité, aby tam mohl pracovat.
1: Takže mouka s vodou, když se smíchá, tak vlastně ve vzduchu jsou bakterie kvasinky v té mouce a ta voda je spojí. Jo? Takže potom ten čas, v tom čase v teple se to rozbují všechno a vznikne ten kvásek. Z kraje jsou ty bakterie kvasinky takové mladé, tak jako, když je první láska. Tak taky prostě člověk do toho dá všechno. No a pak se to ustálí postupně a je to takový lepší, pevnější. Chleba i z toho starého kvásku lepší, než z toho mladého.
0: Kvalitní vztah fungující.
1: Ano, určitě, určitě.
0: No vy jste taková, že jste si to přebásnila, nebo spíše jste si to všechno, ten kvásek a povídání o tom, a já to chápu, protože když děláte kurzy, tak lidi to mají jistě rádi. Když to přirovnání k tomu životu lidskému.
1: Když se to pamatuje potom všechno.
0: Ano. Ještě tady nebyla řeč o komisárku, tak to bychom mohli jenom tak naznačit lehce a potom nalákat naše posluchače na poslední vstup. Co je komisárek?
1: Komisárek to je válečný chleba. Ten vymyslela paní Grant v Anglii. Dostala od anglické vlády za úkol vymyslet nějaký recept na chleba, co by se pekl tam v zákopech vojákům. A byl jednoduchý. Takže mám ho říct teď nebo až nakonec?
0: Ne, takhle mě to stačí, takže my ten jednoduchý komisárek zkusíme popsat našim posluchačům, jak by to eventuálně
1: mohli vyzkoušet. Na závěr, připravte si tušky, papíry.
0: Tak, připravte si tušky, papíry, řeč je tady o kváskovém chlebu. Věříme, že vás možná naláká Jana Berková, za chvíli půjdeme na to.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kvásková kuchařka Jana Berková je naším dnešním hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice a máme tady krásné téma, to je kvásek, jakým způsobem se chová a já jsem si tady otevřela opět tu vaši knihu Kváskovou kuchařku, Jano, a máte to tady hezký s obrázky, s fotkama, takže jak vypadá třeba i ten usušený kvásek, to jste říkala, že doporučujete, když jedete někam na cesty, je to těžké usušit kvásek, vy ho tady máte
1: s sebou. Živý kvásek jsem si netroufila přinést v tomto teple, ale sušený jsem tam přinesla. Sáčku, ten dávám ke kuchařkám. Doma si je každý může rozkvasit, má zachované ty staré bakterie kvasinky, 14-leté.
0: No tak to je paráda.
1: Je to vlastně taková ro potravina, jo, nepřešla 54 stupňima Celsia, takže pořád tam žijou ty bakterie kvasinky tak nenápadně.
0: A sušíte to v troubě, nebo kde to sušíte?
1: Jeden pán to suší, tak jak se dělá to, mrazem. Dělá to ovoce, tak.
0: Jo.
1: Ale to já nemám.
0: Liofilizace, že
1: tak,
0: jo?
1: Tak. Aha. Ale normálně při pokojové teplotě na vzduchu uschne.
0: No tak vidíte, tak máme tady kvásek sušený a máme tady i povídání o komisárku. To jsme slíbili, máte tušky, papíry, předpokládáme, víme, že to je takový ten chleba pro chudé, že docela, ale ono se to vrací právě, že to je teď i hodně v modě, protože je to zdravé, že ano, žitná mouka, málo soli, tak se do toho pustíme.
1: Ono vlastně ani byste nepotřebovali tušku a papír, protože ten recept je tak jednoduchý, že si ho každý zapamatuje. Má zhruba 900 gramů, tak když spočítáte kvásek, voda, mouka. A je to tak, že řeknu číslo 2, 3, 4. První se dává kvásek, takže 200 gramů kvásku dáte, jakéhokoliv, 300 gramů vody, nebo nějaké tekutiny, piva klidně, proč ne, a 400 gramů mouky. Zase jedno úplně jaké. Tento recept funguje i na celozrnnou mouku, takže pokud dáte hladkou, jakoukoliv jinou, tak to bude fungovat. Akorát ten recept je do formy. Není to do ošatky, na to je moc řídký. Takže si to všechno tak trošku zamíchá, může se to i vyhníst, teda vyhníst ne, vymíchat. Dá se do formy, jak nakyne, upečete. Takže úplně jednoduché, něco soli tam dáte samozřejmě, jak kdo chce.
0: Jak dlouho to kyne? Asi tak zhruba tady ten komisárek. Jak dlouho
1: tak
0: to
1: zhruba 5-6 hodin, záleží v jakém teple.
0: No, ono právě lidi někdy říkají, ale když ten kváskový chleba, to se musí čekat, to je dlouhé, ale zase je pravda, že té lidské práce tam tolik není, že?
1: Já bych ty plaklině jenom 15 minut. Pro mě jsou kvasnice horší. Tam zadělám těsto a musím 4 hodiny nebo nějakou dobu prostě být doma po ruce. U kvásku je to parádní. Zadělám těsto, někam ho uložím, jdu spát, do zaměstnání. Jo, prostě když přijdu dřív, později, tak stejně se nic nestane. Jo, přirychlit se dá. A když překyne, tak se nic neděje, tak řekneme, dneska jsme chtěli ušatý chleba, pokud spadne.
0: A dá se to stejně pes. A ten komisárek, jak se to asi peče, na jak dlouho? Co byste doporučila tady?
1: Chleba se peče podle toho, jakou chcete kůrku. Tady tento zhruba je 3/4 hodiny. Pokud dáte 100 stupňů, udělá se taky, ale bude trvat déle. Pokud dáte 250, bude to takový připálen trochu, ale upeče se to dříve. Takže já obvykle tak 180 dávám.
0: Aby nebyl ten vnitřek syrový, o to jde.
1: No tak to nebude.
0: To nebude, dobře.
1: I při 100 stupních stačí 100 stupňů, dělá se pařený chleba, třeba ten se jenom napaří, nebo knedlík, stačí 100 stupňů, akorát, že to díl trvá.
0: Ale tady ten komisárek, byste tak říkáte, těch 180 stupňů.
1: 3/4 hodiny.
0: 3/4 hodiny.
1: Třeba.
0: A máme hotovo. Hned bych šla do vašeho kurzu, jestli pak pořádáte i nějaké ve východních Čechách, jezdíte po celé republice.
1: Už máme domluvený v Hradci Králové Bazálce 20. října. O 4:30 se na vás budu těšit. Už tam se přihlašují kurzisté, takže ráda vás tam přivítáme i s kolektivem Bazalky.
0: Tak je to fajn, že ten kurz tam už se potom ukáže opravdu více, že vypečete i názorně, takže když si to člověk tak pěkně osahá, ví už, o čem to je.
1: Tam ale nepečeme, tam se bohužel nedá péct, ale všechno, co můžu, ukážu. Důležité je to hnětení těsta. To já bych kurz někdy přejmenovala kurz hnětení místo kváskování.
0: Opravdu tam to se může udělat nejvíc chyb?
1: Opravdu. Když lidi moc tlačí nebo špatně zpracovají těsto, tak ho vlastně roztrhají. Ten lepek to je taková síťka, která drží ten chleba. A pokud hodně tlačíme na těsto nebo prstama ty většinou ženy do něj píchají. Tak se to rozpíchá, ale nemá po šatce, potom to nedrží, rozjede se.
0: Paní Berková, my bychom měli udělat někdy pokračování i třeba na téma těch sladkých dobrot z kvásku, ty vaše tři kuchařky tady, nebo víc jich ještě, čtyři kuchařky, které máte, ty stojí ještě na podrobnější prozkoumání. Pro tuto chvíli vám ale moc děkuju a budu se těšit někdy příště s Janou Berkovou opět naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju za pozvání a všem posluchačům přeji, ať jim dobře kvásí kvásek i jejich život.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vážení posluchači, obvykle dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice končí v poledne. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 12 hodin, 1 minuta.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Moravská Třebová začne letos revitalizovat plochu po bývalé tržnici. Vláda rozhoduje o složení české delegace na summit NATO. Pardubičtí fotbalisté začali s přípravou na nový ligový ročník a nás čeká slunečno. Na východě Čech většinou polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Aktuální zprávy s Petrou Beránkovou. Klidné pondělní odpoledne z Pardubic. Na místě zbourané tržnice v Moravské Třebové vznikne nové parkoviště s odpočinkovou zónou. Město chce s úpravami plochy začít ještě letos. Projekt počítá s asi 130 parkovacími místy. Jaké další prvky nový prostor nabídne, přibližuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Samozřejmě zeleň, městský mobiliář, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
1: Společnost Seven Cars Králík na Orlicko-Ústecku připravuje sanaci staré ekologické zátěže v areálu svého závodu. Pochází z období bývalého podniku Tesla. Odborná firma odstraní kontaminované sedimenty skalového jezírka a zlikviduje skládku zářivek. Práce mají zabránit šíření znečištění do podzemních vod. Podle dalších informací ČTK se po dokončení z lokality stane relaxační zóna. Vláda právě rozhoduje, kdo bude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Na své účasti dál trvá i

0: že podá kompetenční žalobu. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Bojí se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví i ve vysílání televize a rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze a regionech. Sport. Fotbalisté Pardubic začali s přípravou na další ročník první ligy. V minulém roce skončili v prostřední skupině, stejně to mají i pro další sezonu. Ta pro ně skončila dřív než v předloňské, kdy se klub zachraňoval až v baráži. Změnu vnímá i hlavní trenér mužstva Jan Trousil.
1: My se na sebe vlastně těšíme, psali jsme si na tu skupinu, co máme trenéři, a jsme rádi, že už to začalo a vlastně hned ten první den už, když jsme se viděli, tak prostě to zase naskočilo tak, jako to končilo, a říkám, že to je super, když se těšíte do práce a to zatím v tom realizáku máme, takže nás to těší a zatím jsou v pohodě, takže doufám, že tak bude pokračovat dál. Počasí.
0: Nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, polojasno až oblačno, večer jasno. Odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky a bouřky, ty můžou být i silné. Teploty dnes 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách zesílí, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio2, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A přejeme také klidné poledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a písniček Od srdce, které právě teď startují. Tak jednak dobrou chuť a jednak dobrý výběr. Co nabídnu? Hana Zagorová, skupina Elan, Bengals, Karel Zich, také třeba Petr Spálený a celá řada dalších. Pište, volejte, SMSkujte, kontakty připomenu za chvilku a přeju pohodové poledne.
2: Písničky Od srdce s Miroslavem.

0: věcí neschází. To byla Hana Zagorová na úvod pondělních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Také dneska nám můžete psát na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz anebo posílat SMSky. Jenom pozor na ten správný tvar, to znamená nejdřív vyťukáte Pardubice, uděláte mezeru a napíšete vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04. A my si dáme další písničku, tentokrát nás čeká skupina Elán a bude pro dnešní oslavenkyně. V pondělí 22. června slaví Pavly. Tak přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a splněných přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Probírám se tady vašimi vzkazy a musím říct, že posluchačka Boženka má zcela evidentně stejný vkus jako paní Zdena ze Svitavska. Obě si přejí Petra Spáleného, byl v nabídce, takže určitě dáme jeho písničku. Pojďme ale nejprve na ty vzkazy. Dobré poledne, milé rádio, zahrajte prosím od Petra Spáleného všem pro dobrou náladu, radost a pro pohodu. Hrajte super, děkuji Zdena ze Svitavska. Tak mi děkujeme za pochvalu a ještě pozdrav od Boženky. Míro, přeji pohodové moderování. Díky moc. Pošli Karla Zicha všem posluchačům na pohodu. Díky, Boženka. Tak ať je pohoda.

Dobrý den, dnes především narozeninový, tak začíná další zpráva, která dorazila do písniček od srdce a narozeninový je pro naši všemi milovanou Sárinku Švejdovou k dnešním krásným 28. narozeninám. Máme tě rádi, prdělo, zůstaň taková, jaká jsi a to boží. Krásné narozeniny přejí mamka a Ondra a my taky, všechno nej.

0: To byly Bengals ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde pokračují písničky od srdce a jdeme na další vzkaz. Zahrajte písničku Mirce Najerové.
1: Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Tak, pusa rychlejší než hlava, ale vzkaz samozřejmě dočtu. Zahrajte písničku Mirce Najerové, Božence Prudilové a Božence Podskalské. Bude to pro dobrou náladu, pohodu a radost. No a pozdrav posílají babička s dědečkem.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen, výborná písničkářka. Doufám, že i vás potěšila v pondělním odpolední. Ladíte písničky od srdce. No a teď tady jdu napravit takový malý restík. Míro, přeji pohodové moderování. Karla Zicha všem posluchačům na pohodu od Boženky.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

Pokračují písničky od srdce a teď budeme zdravit všechny zemědělce. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku všem zemědělcům, kteří musí dnes snášet tato vedra, tak ať to dobře zvládnou, a pro všechny, co v zemědělství dělají, pevné nervy přeje Miroslav, posluchač, který nám poslal e-mail. No tak na poli pod tím pražícím sluncem to teď musí být opravdu slast. I my přejeme pevné nervy, ať to zvládnete, pokud nemáte klimatizaci, což asi ve většině případů není úplně pravda. A připojíme ještě vzkaz, prosím, zahrajte mé dceři Pavce Miller Mojžíškové k dnešnímu svátku. Jsi báječná mamča, výborná trenérka a plavkyně. Máme tě moc rádi. Pac a pusu, babule.

Vážení posluchači, obvykle písničky od srdce končí ve 13 hodin. Dnes je celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat písničky od srdce. Dnes je celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat písničky od srdce. Dnes je celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat písničky od srdce. Dnes je celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nedaleko nábřeží Václava Havla má stát v Pardubicích Havlova socha. Radnice v Hradci Králové spustila registraci zájemců o družstevní bydlení v Kuklenách. Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu a nás čeká slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, krásné slunné odpoledne z Pardubic. V Pardubicích by mohla stát socha bývalého prezidenta Václava Havla. Investor nové obytné čtvrti v Labské ulici chce umístit na doteď nevyužitou plochu u Zdymadla nedaleko nábřeží nesoucího Havlovo jméno. Součástí projektu je totiž i úprava okolního veřejného prostoru. Doplňuje autor návrhu architekt David Tichý.
2: To je místo, které potřebujete zčitelnit, příjemnit, přehlednit, obytnit, dát tomu najednou víc vrstev. Je tam obrovský potenciál rozšíření toho veřejného prostoru, parku a zpřístupnění potom i těch dneska takových jako zanedbaných zahrad do nějaké jako krajinné podoby.
0: Autorem díla má být sochař Krištof Hošek, který vytvořil taky Havlovu plastiku v Trutnově. Stezku v Rosicích na Chrudimsku lemují přestárlé stromy. Radnice varuje před riziky. U cesty podél řeky Dosinčan stojí topoly, ze kterých se postupně odlamují větve. Ty můžou ohrozit chodce na stezce. Obec už jedná s ochranáři, kteří by stav stromů posoudili a navrhli nutná opatření. Sousední Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zjistit, jaký je o projekt zájem a taky, jak velké byty budoucí obyvatelé preferují. Registrované zájemce stavební družstvo při prodeji bytů přednostně vyzve k zaplacení vstupního poplatku. Dům má nabídnout celkem 90 bytů různých velikostí. Ucházet se o ně můžou jenom lidé mladší 40 let, vysvětluje náměstek primátorky Pavel Verbický.
3: Míříme na mladé rodiny, úplně ideálně mladé rodiny s dětma. A když si vezmete, že dneska je vám 40 a vyplňujete ten dotazník, tak ke kolaudaci dojde za 4, za 5 let. Bude vám 45 a máte 25 let splácet. Bude vám 70, až ten byt půjde do vašeho vlastnictví. Tak to je z toho důvodu.
0: Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Pašný obžaloval dva lidi a společnost pekárna Zelená louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Český rozhlas, Radiožurnál a server i rozhlas. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí podle Pašného až 5 let vězení.
4: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
0: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno, polojasno až oblačno, večer jasno, odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky a bouřky, ty můžou být i silné, teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.

0: tunelu Hřebeč pracují na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90ky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit,

0: tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na Gimplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
0: No tak já jsem šel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
0: No, tak třeba
1: čem?
0: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
0: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí mít pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit té době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
0: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
0: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak ty jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se vozívají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky, a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší, nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat, a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičko, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
0: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhé rádo, než odmykáte dveře. Jako to myslíte na to, a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní poslucháč, kdy jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchán, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie a byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů. To byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak. Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, on tady třeba někdy může být. Jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce, už tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, které teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikdy neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo zabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za po 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jde furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To je jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko.
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, protože mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí ne to, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Tak na nás byla, měli jsme radost, jako že už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: A shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Zastupitelé Svitav dnes budou schvalovat peníze novým lékařům na vybavení jejich ordinací. V Dobrušce promítá filmy Kino na kolejích, ve městě je po 16. a dnes nabízí 3 pohádky. Pyrotechnikovi se podařilo deaktivovat munici u brněnského hlavního nádraží a nás zítra zase čeká slunečno. Polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné slunné pondělí z Pardubic. Zastupitelé Svitav dnes budou jednat o penězích pro nové lékaře. Každé ze dvou praktických doktorek dá radnice na vybavení ordinací 500 000 korun, říká starosta David Čimek ze Sdružení pro město.
4: Od začátku tohoto roku se nám tedy podařilo ve městě zajistit 3 nové praktické lékaře, kteří zde otevírají svoji živnost. Stejně tak město Svitavy podpoří i novou zubařku, která otevře ordinaci v měsíci srpnu.
3: Starosta Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi z městského obvodu Pardubice 6 potvrdil, že ho policie minulý týden obvinila z manipulace s veřejnými zakázkami. Vinu odmítá a na funkce rezignovat nehodlá. Uvedl to v písemném vyjádření pro ČTK. V kauze čelí obvinění 8 lidí a 7 firem. Policie zasahovala na radnici loni v dubnu. Na nádraží v Dobrušce v sousedním Královéhradeckém kraji je možné navštívit kinematovlak. Kino na kolejích zůstane ve městě do čtvrtka 2. července a nabízí víc než 30 filmů. Speciálně upravený vagón má promítací kabinu i plátno a do hlediště se vejde asi 40 lidí. Vstupné je zdarma.
5: Dnes kinematovlak nabízí 3 promítání pro dětské diváky. První začíná v 15 hodin, poslední v 17:30 odpoledne. V dalších dnech nabídne dětem například několik příběhů postaviček Pata a Mata nebo film Velké dobrodružství Čtyřlístku. Pro dospělé třeba filmy Habermanův mlýn, Bohemian Rhapsody nebo dokumenty z Maroka na Kilimandžáro a Od rovníků ke Stolové hoře. Z Dobrušky Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci ji dnes našli na nedalekém staveništi. Asi šlo o leteckou pumu ze druhé světové války. Okolí nádraží je zatím pořád zavřené, přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje. V kauze údajného 250 milionového krácení daní soud nepravomocně zprostil obžaloby celkem 13 obžalovaných a firmy FAU a Verami International Company. Ti vinu od začátku popírali. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuli zaplacení daně. To se ale podle rozhodnutí soudu prokázat nepodařilo. Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila. Íránská delegace už ze Švýcarska, kde se rozhovory odehrály, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dohodnout významný pokrok. A teď se podíváme na informace ze stávky. Jak asi víte, Česká televize a Český rozhlas dnes je ve stávkové pohotovosti. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu v Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
6: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
3: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 4,5 minuty po 14. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je pondělí 22. června, krátce po 14. přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice. Pavlám posíláme gratulaci k dnešnímu svátku. No a co nabídneme? Z muziky to budou třeba Meky Žbirka, Karel Gott nebo skupina Jelen a mnozí další. A pak bude řeč o pumách. Zatímco ve zprávách to bylo o těch leteckých, tak já tady mám pumy čtyřnohé, pumy americké, které se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmparku pod Lihnicí v Pardubickém kraji. Ještě ale potřeba vyřídit všechny potřebné dokumenty a další podrobnosti se od nás dozvíte už za malou chvíli. Hezké pondělí!
0: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubým.

13 hodin 12 minut, pondělní, dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a tohle byl Karel Gott. A město Pardubice se zapojí do projektu Erbovní stěna polabských měst, který vzniká v Roudnici nad Labem jako součást úprav tamního labského nábřeží. O spolupráci rozhodla Rada města Pardubic schválením smlouvy mezi oběma městy. Nová galerie městských znaků bude na zdi u roudnického vlakového nádraží a představí erby měst a obcí, které leží podél toku Labe od pramene až po ústí do sever. Moře. No a cílem je upozornit na historické, kulturní i geografické vazby, které tato sídla spojují. Pardubice budou mít na stěně svůj městský znak a doprovodné propagační materiály. Zapojení města přitom nevyžaduje žádný finanční příspěvek, všechno platí Roudnice. No a ta erbovní stěna, tak ta má po dokončení sloužit jako takový atraktivní prvek veřejného prostoru a zároveň jako symbol sounáležitosti měst spojených řekou Labe. Nápad má podle jeho autorů posílit vztahy mezi polabskými městy a nabídnout nový pohled na řeku jako přirozenou spojnici lidí, tradic i historie. Tak to jsou novinky z Roudnice nad Labem, které se tak trochu týkají Pardubic. No a teď už zpátky za muzikou, před námi už za moment třeba skupina Jelen, dáme si i Holky, anebo Projektil. Hezké pondělí!

0: Nelegálním zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy připravují chovatelé odvoz zbývajících dvou pub amerických a jedovatého ještěra korovce. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Park ve Zvoli je známý i tím, že vloni tam odtamtud utekl lev, kterého museli policisté zastřelit. Několikrát utekly i pumy. Podrobnosti zjišťoval reportér Radek Duchoň.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu, ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže, tamhle jsou jakési vyvýšené stupínky, dva.
2: Ano, snažili jsme se, aby měli co největší pohodlí, takže aby si mohli lehnout, odpočívat a měli dost prostoru.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek, kolik má přibližně metrů?
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy, s tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, jednáme jak s veterinou, s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Andrea Hajková, manželka, co říkají úředníci, kdyby ta kolaudace mohla být?
3: Nemáme od nich žádný termín, už to řešíme zhruba 3/4 roku, táhne se to, mají toho hodně, takže nevíme bohužel termín.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pům Tomáš Macháč k převozu. Pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
4: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu, následně teda krajská veterinární správa vystaví povolení k převozu a my můžeme zvířata převést.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
4: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farmapark pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji. Je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
5: Chovatel dosud nezažádá o veterinární osvědčení k přesunu obou pum. Neoficiálně víme o jeho záměru zvířata přesunout do zařízení v Pardubickém kraji. Nicméně provozovatel tohoto zařízení dosud místně příslušnou krajskou veterinární správu nezažádal o schválení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi něž puma patří.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko, i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kluci senzační zpívají holky ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Koukněte se do diáře, co děláte v sobotu 27. června v podvečer. Od 18 hodin totiž čeká na zájemce divadelní představení nazvané Chvilky v zahradě. Účinkují děti z dramatického kroužku Krajské knihovny v Pardubicích pod vedením herce Josefa Vrány. Ten upravil kouzelnou knížku Jiřího Trnky Zahrada a ušil ji na míru malým hercům. Hrát se bude na louce u knihovního centra U Vokolků na Příhrad. Co na diváky všechno čeká, tak nejenom na to se ptala Milada Velehradská.
1: Takže tentokrát jste si vybral Jiřího Trnku.
2: Konkrétně Zahradu a já jsem se k tomu strašně dlouho odhodlával, protože to je moje taková jedna asi z nejzamilovanějších dětských knih. A myslím si, že tam je nejenom spousta těch dětských dobrodružství, ale že je tam i takový ukrytý vzkaz pro nás dospělí, že bychom si to dětství měli v sobě trošku jakoby chránit a kousek si ho nechat a třeba se k němu vracet. Teď myslím konkrétně pak ten konec, když ty kluci už mají dlouhý kalhoty a už nenajdou v kapsách nic na otevření těch dvířek a jdou se projít prostě někam už do města a ta zahrada zůstává zavřená a možná čeká na nějaký další děti.
1: Vy máte dostatek těch talentovaných dětí?
2: Začínali jsme před, už je to skoro 8 let, se 4-5 dětmi, teď těch je tam asi 20. Většinou jsme v tom sklepení knihovny, to je krásný prostor, já to tam mám hrozně rád, ale tam už těch 20 dětí, když se sejde, tak už trošku je to opravdu jak síla někdy. A říkám, dlouho jsem se odhodlával k té zahradě, vlastně letos jsme vlastně do toho šli, ale s novým obsazením a trošku s nějakýma změnama. Protože máme nový děti a ty, který v tom hráli, tak mají zase jiný role.
1: Hlavně, že vytrvali.
2: Vytrvali a některý už chodí dost let a navázali mezi sebou prostě kamarádský vztahy a chodí tam rádi. Já někdy jako jsem přísnej nebo i křičím, ale oni asi vědějí, že to myslím jenom k té práci a že jinak jsem v pohodě.
1: Divadelní kroužek při knihovně, to je dost velké unikum.
2: To byl nápad paní ředitelky. Jsem se toho chytnul, že v té době jsem měl takový nějaký i svoje problémy, bych řekl, i profesní. Takže pro mě to svým způsobem znamenalo jakoby návrat trošku i k té profesi. Pro mě bylo hrozně cenný. Možná k tomu proto mám od začátku i takový vztah.
1: Vy jste hovořil o těch nárocích na ty děti. Podle čeho je tedy vybíráte?
2: Konkurzy, samozřejmě jsme nějak třeba to zkusili, jo, ale nestalo se asi nikdy, že bychom někoho tady odmítli, protože já jsem herec, že jo, dělám to 42 let, tak samozřejmě tam máme nějaký etídy, nějaký cvičení hlasový a tak dál, tu průpravu, ale myslím si, že si nejvíc naučej při té vlastní práci, takže od začátku s nima zkouším vždycky nějaký tvar, nějaký jakoby malý představeníčko. A pak teda v tom létě děláme nějaký jakoby větší, takový zábavnější představení.
0: S Josefem Vránou pod jehož vedením představení na motivy Trnkovy zahrady vzniklo, mluvila Milada Velehradská. A ještě jednou připomínám, že užít si ho můžete všichni v sobotu 27. června od 18 hodin a to na louce u knihovního centra U Vokolků v Pardubicích, tedy kousek od Příhrádku. No a vyšla nám krásně muzika, řeč byla o zahradě, tak Zahrada ticha v podání skupiny Projektil právě teď a dál přejeme pohodové pondělí.

0: 14.40, tedy skoro pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 22. června pokračuje venku opět horké letní teploty a těch se bude týkat i dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tedy teplotních extrémů. Martin Písařík nám už za moment prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních -89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili -67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii -42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio.

Zpíváš mi Requiem, to byla Lucie Bílá a vy stále trávíte pondělní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. A tak si říkám, kam letos vyrazíte na dovolenou. Venku to počasí už úplně svádí k tomu začít to pomalu, ale jistě plánovat, možná rychle, přeci jenom 22. červen dneska. Mnozí vyrazí k moři a pokud ano, tak tyhle informace vás určitě budou zajímat. U moře se mnohým totiž celkem často stane taková zvláštní věc. Člověk si sedne na břeh, chvilku kouká na hladinu, no a najednou má pocit, že hlava přestala běžet na plné obrátky a že se u moře cítíme tak nějak víc v pohodě. Toho si samozřejmě všimli i vědci a začali zjišťovat, proč tomu tak je. A to zjištění je celkem překvapivé. Neděje se tak proto, že by slaná voda uměla magicky vymazat stres. Spíše to o tom, že pobřeží nabízí přesně ten typ podnětů, které mozek snáší velmi dobře. To znamená třeba opakující se pohyb, velmi široký horizont, světlo, šum a méně ostrých rušivých detailů. Moře tedy nepůsobí jen jedním trikem. Někdo se uklidní pohledem na horizont, jinému pomůže plavání, další konečně chodí pěšky víc než doma. Přidejte pravidelné světlo, čerstvý vzduch, méně notifikací a hlavně jednodušší denní plán. Výsledek pak člověk snadno připíše moři samotnému, i když ve skutečnosti jde o koktejl prostředí a hlavně změněného režimu. Je tedy pravda, že moře nás uklidňuje, ale ještě víc nás uklidňuje chvíle, kdy konečně přestaneme spěchat.

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
6: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
5: Opravdu?
6: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
5: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
7: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
8: Prezident Pavel na summit NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. Pardubice chtějí investovat až 7 milionů korun do nové naučné stezky v parku na Špici. Nedaleko nábřeží Václava Havla v Pardubicích má stát Havlova socha. A nás zítra čeká zase slunečno, polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. U aktuálních zpráv vás vítá Petra Beránková. Klidné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO, rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
9: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
8: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu zjišťujeme. Kompetenční žaloba, o které mluví prezident Pavel ve sporu s vládou o účast na summitu NATO, by byla podle Babiše zbytečná. Argumenty jsou jasné, řekl. Část pardubické opozice kritizuje cenu plánované naučné stezky o sportovní historii města v parku na Špici. Součástí projektu má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem za celkem až 7 milionů korun. Podle opozičních zastupitelů jsou náklady příliš vysoké.
10: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě u sportovišť a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
11: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Město si ale za cenou stojí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice nepůjde jen o naučnou stezku, ale taky o umělecké dílo ve veřejném prostoru.
12: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
11: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Vítězný návrh architekta Ondřeje Tichého uspěl v architektonicko-výtvarné soutěži. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
8: Od září se do části areálu bývalé textilky Perla 01 v Ústí nad Orlicí nastěhují studenti Krajské střední školy umělecko-průmyslové. Pardubický kraj tam pro ně buduje ateliéry. Město taky upravuje okolí budovy, potvrdilo hejtmanství v tiskové zprávě. V Pardubicích by mohla stát socha bývalého prezidenta Václava Havla. Investor nové obytné čtvrti v Labské ulici chce umístit na doteď nevyužitou plochu Uzdy Madla, nedaleko nábřeží nesoucího Havlovo jméno. Součástí projektu je totiž i úprava okolního veřejného prostoru. Doplňuje autor návrhu architekt David Tichý.
13: To je místo, které potřebujete zčitelnit, zpříjemnit, přehlednit, obytnit, dát tomu najednou víc vrstev. Je tam obrovský potenciál rozšíření toho veřejného prostoru, parku a zpřístupnění potom i těch dneska takových jako zanedbaných zahrad do nějaké jako krajinné podoby.
8: Autorem díla má být sochař Krištof Hošek. Ten vytvořil taky Havlovu plastiku v Trutnově.
0: Počasí.
8: Noc bude s minimem oblačnosti, jasná až polojasná, noční teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra zase slunečno, polojasno až jasno, denní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky většinou dobré, tlak slabě klesne, bio zítra na dvojce a to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
8: Kolony ve Vysokém Mýtě na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 za letištěm mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem ulice Voštice, tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Čtyři minuty po 15. ladíte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, 22. červnový den. Připomínám, že Pavli dnes slaví svátek, tak jim posíláme gratulaci a přání pohodového

0: Malý, to byl Václav Neckář a vy stále ladíte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Z muziky už za chvilku slibovaný Stevie Wonder nebo Xindl X.
1: Počasí.
0: Tuto chvíli jsme už ale ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: A my vám trošku závidíme teď v Pardubicích, protože vy jste mi říkal, že v Hradci sprchlo.
2: Ano, ano, taková lehká přeprška, celku rychlá, pětiminutová, lehce nám to tady o 3 stupínky ochladilo.
0: A co my?
2: Vás to tak, jak jsme se bavili, možná na dubině lízne, ano.
0: Dobře, tak uvidíme. Každopádně můžeme něco říct o tom počasí, které nás čeká ještě v průběhu dneška v našem kraji?
2: No, tak hlavně bude stále teplo, ta oblačnost se tam k vám dostane, takže bude nějaké oblačno až zataženo s tím, že večer se projasní. Výjimečná přeháňka projde regionem. No a co se týká teploty do 30 stupňů, dneska někde kolem 4. a 5. hodiny by to mělo kulminovat. Vítr slabý, proměnlivý od severovýchodu nebo od severovýchodu do 4 metrů. Rostulé podmínky ty máme dobré.
0: Tak a co noc na zítřek a zítřejší den? Tam to vypadá jak?
2: Tam to bude taky teplo. V noci jasno až polojasno, s tím, že žádné srážky. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů Celsia, vítr stále slabý, proměnlivý, nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. No a přes den slunečno, polojasno až jasno, s tím, že ty maximální teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia, na horách od 20 do 23 a stále bude foukat jenom slabý vítr, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Ale to i v dalších dnech?
2: V dalších dnech a tam se ještě přitopí s tím, že vlastně postupně ta teplota poroste nahoru, aby o víkendu v neděli zatím podle posledních materiálů se dostala až na 38 stupňů Celsia v maximech.
0: Tak to se máme na co těšit tady o víkendu. Tak děkujeme za informace o počasí a do Hradce přejeme krásný den. To byl meteorolog Jaroslav Tuček. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: kúpelko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Vysílání Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavede do Moravské Třebové. Místo stánků a ruchu tržnice nabídne prostor pro auta i odpočinek. Uvolněná plocha po bývalé tržnici se promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce s úpravami začít ještě letos a práce rozdělí do několika etap. Jenom ta první vyjde zhruba na 40 milionů korun. Jaká bude nová podoba místa, zjišťovala přímo v Moravské Třebové reportérka Věra Pavlasová, která natáčela s vedoucím odboru investic Petrem Matějkou.
2: Stojíme na odstavné ploše, která vznikla po bývalé tržnici při ulici Komenského. Město Moravská Třebová má v plánu celou tuhle plochu přebudovat, udělat z ní vstupní bránu do samotného centra města.
3: Zatím se tedy tady nic neděje, stojí tady auta, kdy začnou první práce.
2: V současné době pracujeme na prováděcí projektové dokumentaci, zároveň máme zažádáno o dotaci na cestovní ruch na tuto akci. Pokud všechno bude podle plánu, tak akce bude zahájena ke konci letošního roku.
3: Co bude prvním krokem? Předpokládám, že to, že tady zakážete parkovat.
2: Samozřejmě, auta musí být vyparkována, potom dalším krokem vlastně bude celé tohle území revitalizovat, vybudovat tady nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem k parkovišti.
3: Jak když se rozhlednu, je tady zaparkovaných zhruba 200 aut. Kolik parkovacích míst bude, až to tady upravíte?
2: Parkovací místa v celé ploše jsou odhadnuty zhruba na 130 parkovacích míst. Tyto místa budou odpovídat platným legislativním normám, kdy teď nejsou plochy vyznačené a auta parkují těsně vedle sebe.
3: Vy tady chcete udělat i takovou odpočinkovou zónu, co v ní bude?
2: Samozřejmě zeleň, městský mobiliár, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
3: Pan Jaromír Mikeš by rád viděl na této ploše parkovací místa?
4: Ne, samozřejmě pro všechny, aby si tam někdo odkládal auta, ale opravdu ty nutné místa k parkování a hlavně nějaký to WC a zeleň. Hlavně bych tam rád viděl opravdu v zeleni, aby to reprezentovalo město a ne to rozbombardované, co tam je.
3: Víte už, kolik ta proměna bude stát?
2: Odhad té první etapy je zhruba okolo 40 milionů. Přesnou částku budeme znát po odevzdání prováděcí projektové dokumentace.
3: Radnice chce mít plochu po městské tržnici upravenou do konce příštího roku. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

Vážení posluchači, obvykle dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice končí v 16 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pokud prezident podá kvůli summitu NATO kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. Zastupitelé Svitav budou za chvíli schvalovat peníze novým lékařům na vybavení jejich ordinací. Moravská Třebová začne letos revitalizovat plochu po bývalé tržnici. A zítra bude zase slunečno, polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělí z Pardubic. Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
2: Aby znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
0: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Zastupitelé Svitav dnes budou jednat o penězích pro nové lékaře. Každé ze dvou praktických doktorek dá radnice na vybavení ordinací 500 000 korun, řekl nám starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
3: Od začátku tohoto roku se nám tedy podařilo ve městě zajistit 3 nové praktické lékaře, kteří zde otevírají svoji živnost. Stejně tak město Svitavy podpoří i novou zubařku, která otevře ordinaci v měsíci srpnu.
0: V místě zbourané tržnice v Moravské Třebové vznikne nové parkoviště s odpočinkovou zónou. Město chce s úpravami plochy začít ještě letos. Projekt počítá s asi 130 parkovacími místy. Jaké další prvky nový prostor nabídne, přibližuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Samozřejmě zeleň, městský mobiliár, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
0: Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dcera Pavla Marešová. Ta tam jde také za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby ženy mezi lety 2007 až 2022 zpronevěřili klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma ženám taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala, Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra zase slunečno, polojasno až jasno, denní maxima 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky během dne většinou dobré, tlak slabě klesne a biozítra dvojka, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kolony na 35 u Vysokého Mýta.
5: Dobrý den, jdu po 35 s osobákem od Litomyšle ve směru na Svitavy a proti mně před Litomyšlí tady stojí a velmi, velmi pomalu popojíždí kolona všeho, co jede od Svitav na Litomyšl a ta kolona má tak nejmíň, no, čekal jsem 3 kilometry, ale to teda již vidím, co tam ještě v tom mesíčku je přede mnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, všechno to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
6: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě i jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpy, prostě tak to je.
0: Ano. Hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mě několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, bububu ty čičo. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ano, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme helmu,
0: ano, na rozdíl to je
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to moc
0: ale
1: ne,
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlu mého kufru, teda skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.

0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne,
0: no,
1: ne, ne, nebo na to, minerálka, dobře. Malínáku, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o no, obsahu úložného prostoru na skutru. A teď jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co teda to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mne poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi: zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
4: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
4: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale čověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal Valčík, čověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od dříve, myslím, vysílat, nebo od dříve, no to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil, ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to nevočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
4: Nemůžu ani. Nemůžu, to by bylo opravdu zvoraný parket. doplnek, úplně hluboké
0: brázdy. Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
4: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
4: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
4: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, tak jako, tak to jsme víš, chtěli jako, vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je, no,
4: a spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, ona je živá muzika, tak oni lidi opravdu na lese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela. Jasně. A Ploužák by si zvládnul.
4: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
4: Ne, do kapes na džínách, jo, tak, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
4: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že samozřejmě. Jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
4: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
4: No tak podívej.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou, zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Ano.
4: Děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím vás, ale
4: Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady je Anna Písek, zdravím vás a oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte
2: Máme
4: to.
2: Zapsáno, díky.
4: Vašek jde.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ano. Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak,
2: děkujeme. Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme, ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usekl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Joža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Joža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastasia, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, taky, moderní, no.
1: Trošku, že ve středním
2: no,
1: věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky tam režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
1: Ne.
2: Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si pamatuju. Jo. Trnku, a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se, prosím tě, Vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se Vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: to tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale ne, to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán pozoruje webkameru.
3: Podívejte, taková krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Střelčan, dobrý den. Já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina. Ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina. Včera to už je jedno.
3: No, co si dáte?
4: Je
1: co
4: to
1: si
4: těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Druburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsejpávám to.
1: Děkujem.
5: Já se budu Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: Ať vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí jednou, nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Pepíci mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolschovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní.
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho, leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šefe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To je. A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý mu nás nadíze jasný.
7: To je takové původní. Ale šéfe,
8: vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte ohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně
1: zajímavé. Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rýmbavské Soboty, Rýmba, Sombat, Filekovo, kde moje mama, malá rodinu, a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď ku

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No, tak
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano,
2: piškoty.
1: To přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloj? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloj, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku. To je znam starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Švédka. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
4: No, ale to nejde, to nejde.
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
2: Ano,
1: do rýmu.
2: Poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkují, nesouhlasí s plánem převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Radnice v sousedním Hradci Králové spustila registraci zájemců o družstevní bydlení v Kuklenách. Na noční obloze můžeme v tomto období vzácně spatřit svítící oblačnost. Zítra bude zase slunečno, polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jenom plní svůj program a jde jenom o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
2: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
0: Stezku v Rosicích na Chrudimsku lemují přestárlé stromy, radnice varuje před riziky. U cesty podél řeky do Sinčan stojí topoly, ze kterých se postupně odlamují větve. Ty můžou ohrozit chodce na stezce. Obec už jedná s ochranáři, kteří by stav stromů posoudili a navrhli nutná opatření. Sousední Hradec Králové spustil kontaktní formulář pro zájemce o družstevní bydlení v Kuklenách. Chce tak zajistit, jaký je o projekt zájem a taky, jak velké byty budoucí obyvatelé preferují. Registrované zájemce stavební družstvo při prodeji bytů přednostně vyzve k zaplacení vstupního poplatku. Dům má nabídnout celkem 90 bytů různých velikostí. Ucházet se o ně můžou jenom lidé mladší 40, vysvětluje náměstek primátorky Pavel Verbický.
3: Míříme na mladé rodiny, úplně ideálně mladé rodiny s dětma. A když si vezmete, že dneska je vám 40 a vyplňujete ten dotazník, tak ke kolaudaci dojde za 4, za 5 let. Bude vám 45 a máte 25 let splácet. Bude vám 70, až ten byt půjde do vašeho vlastnictví. Tak to je z toho důvodu.
0: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
4: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
1: Počasí.
0: Bude noc s minimem oblačnosti, jasná až polojasná, noční teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12. Zítra zase slunečno, polojasno až jasno, denní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, bio 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 17. přesně míříme na silnice Pardubického kraje na trase Pardubice Hradec Králové. Je to v Hradci 37. Rašínova ulice ve směru na Pardubice se teď srazila dvě osobní auta a je to tam průjezdné se zvýšenou opatrností. Tam tedy opatrně. A ještě jedno čerstvé omezení v Pardubicích, jak víte, 36. ve směru od Počápelských chalup, a to ve směru konkrétně na Hůrka. Tam se pracuje na silnici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Až 7 milionů korun má stát plánovaná naučná stezka v Pardubickém parku na Špici. Povíme vám podrobnosti v této hodině. Povíme vám také o stěhování dvou pům amerických z nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy do farmaparku pod Lichnicí. A také se podíváme do Moravské Třebové, kde chystají proměnu volné plochy po bývalé tržnici. Co tam vznikne, uslyšíte v této hodině, stejně jako písničky, které nestárnou. A jaké to budou, tak těšit se můžete na Pavlovi. Pavla Didoviče a jeho bláznovou ukolébavku nabídneme také Depešáky, tedy kapelu Depeche Mode, a kromě toho se můžete těšit třeba i na Mariah Carey, Petra Kotvalda se Stanislavem Hloškem a nebo na Petra Spáleného.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

blízko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Kornéro Ilony Čákové otevřelo pondělní den v kraji s datem 22.6. Co se dnes dělo v našem regionu? To ví Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné pondělní odpoledne z Pardubic. Část pardubické opozice kritizuje cenu plánované naučné stezky o sportovní historii města v parku na Špici. Součástí projektu má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem za celkem až 7 milionů korun. Podle opozičních zastupitelů jsou náklady příliš vysoké. Podrobnosti se dozvíte od naší reportérky Anny Svobodové před 17:45. Starosta Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi z městského obvodu 6 v Pardubicích potvrdil, že policie ho minulý týden obvinila z manipulace s veřejnými zakázkami. Vinu odmítá a na funkce rezignovat nehodlá. Uvedl to v písemném vyjádření pro ČTK. V kauze čelí obvinění 8 lidí a 7 firem. Policie zasahovala na radnici loni v dubnu. Od září se do části areálu bývalé textilky Perla 01 v Ústí nad Orlicí stěhují studenti krajské střední školy umělecko-průmyslové. Pardubický kraj tam pro ně buduje ateliéry. Město taky upravuje okolí budovy. V Pardubicích by mohla stát socha bývalého prezidenta Václava Havla. Investor nové obytné čtvrti v Labské ulici ji chce umístit na doteď nevyužitou plochu u Zdymadla nedaleko nábřeží nesoucího Havlovo jméno. Součástí projektu je totiž i úprava okolního veřejného prostoru. Doplňuje autor návrhu architekt David Tichý.
3: To je místo, které potřebujete zčitelnit, zpříjemnit, přehlednit, obytnit, dát tomu najednou víc vrstev. Je tam obrovský potenciál rozšíření toho veřejného prostoru, parku.
2: Autorem díla má být sochař Krištof Hošek, ten vytvořil taky Havlovu plastiku v Trutnově. Na místě zbourané tržnice v Moravské Třebové vznikne nové parkoviště s odpočinkovou zónou. Město chce s úpravami plochy začít ještě letos. Projekt počítá s asi 130 parkovacími místy. Jaké další prvky nový prostor nabídne, přibližuje vedoucí odboru investic Petr Matějka. A více dozvíte před 3:45.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, den v kraji. Pardubice se chystají zaplatit až 7 milionů korun za naučnou stezku historii sportu ve městě v parku na Špici. Výši nákladů kritizuje část opozičních zastupitelů. Podle nich je projekt moc drahý. Součástí plánované stezky má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem, které budou připomínat 8 sportů. Město i autor vítězného návrhu si za předpokládanou cenou stojí. Redaktorka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě, u sportoviště a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mně přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
2: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí třeba za vzdělávacím centrem v Hlinsku a desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
3: Toto není naučná stezka, je to za mě spíš systém uměleckých instalací. Neznamená to, že naučná stezka musí být pouze a jenom informační tabule, ale musí tam být nějaká naučná rovina, nějaká interpretace, tomu říkáme. Musí tam být něco, co vypráví příběh a já z toho úplně ten příběh nevidím.
2: Součástí naučné stezky v Pardubicích má být jedna informační tabule. Část textů, které budou věnované milníkům a osobnostem v historii jednotlivých sportů, bude na podstavcích objektů. Detailnější informace najdou lidé pomocí QR kódů.
3: Nemůžu hodnotit finanční stránku té umělecké roviny, nicméně pokud bych to vzal čistě technicky a realizačně, z toho, co jsem měl možnost vidět, tak si myslím, že samotná realizace se dá dostat na třetinu zmíněné ceny a to si myslím, že je možná ještě moc.
2: Město navrhovaných 7 milionů korun na realizaci stezky obhajuje. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice má být naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
4: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů z úplně o level jinam.
2: Za cenou si stojí i autor návrhu Ondřej Tichý, který zvítězil v architektonicko-výtvarné soutěži garantované Českou komorou architektů.
5: Cílem není park doplnit prvky typickými pro klasickou naučnou stezku, ale vytvořit autorské výtvarné řešení odpovídající významu a kvalitě místa. Rozpočtový rámec proto odpovídá rozsahu 8 autorských plastik, jejich vývoji, výrobě, montáži a práci specializovaného týmu mistrů a odborníků.
2: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Inspirací pro projekt se stal nápad tehdejší žákyně základní školy Prodloužená Barbory Samkové, která uspěla v celostátní soutěži Office Arena. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: když pondělí 22. června bylo extrémně horké, tak rozhodně nebylo takové vedro, jako v roce 2000. Před 26 lety bylo bez jedné desetiny 35 stupňů Celsia. A nejchladněji zatím 22.6. bylo v roce 1921. Tehdy bylo jenom 6,6 desetin stupně Celsia. Nejchladnější den zatím v historii měření byl zaznamenán právě v tomto roce s datem 22. června. Tolik tedy počasí po historické stránce a teď to aktuální.
1: Počasí.
0: Jak to bude vypadat v noci a také v dalších dnech, nám prozradí Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: V noci jasno až polojasno, s tím, že žádné srážky, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů Celsia, vítr stále slabý proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. No a přes den slunečno, polojasno až jasno, s tím, že ty maximální teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Na horách od 20 do 23 a stále bude foukat jenom slabý vítr proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V dalších dnech a tam se ještě přitopí s tím, že vlastně postupně ta teplota poroste nahoru, aby o víkendu v neděli zatím podle posledních materiálů se dostala až na 38 stupňů Celsia v maximech.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kdyby existoval rozhlas už v roce 1630, jistě by hlásil, že vydal císař Ferdinand II. Listinu, kterou potvrdil městu Přelouči všechna dosavadní privilegia. My ale takhle veselou zprávu teď rozhodně nemáme, i když jak se to vezme, protože v nelegálním zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy připravují chovatelé odvoz zbývajících dvou pum amerických a také jedovatého ještěra korovce. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí, a to v našem kraji. Park ve Zvoli je znám i tím, že vloni tam odsud utekl lev, kterého museli policisté dokonce zastřelit. Několikrát utekly i pumy. Podrobnosti má teď redaktor Radek Duchoň.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu. Ten je dřevěný a kovový. Jsou tady mříže.
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
2: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, ano, jednáme, jak jsme tedy s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pům Tomáš Macháč. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
3: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
3: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farma Park pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji, je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Místo stánku a tržního ruchu nabídne prostor pro auta i odpočinek. Uvolněná plocha po bývalé tržnici v Moravské Třebové se totiž promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce s úpravami začít ještě letos a práce rozdělí do několika etap. Jenom ta první vyjde asi na 40 milionů. Jak bude nová podoba místa vypadat, zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová přímo na místě a natáčela s vedoucím odboru investic Petrem Matějkou.
1: Stojíme na odstavné ploše, která vznikla po bývalé tržnici při ulici Komenského. Město Moravská Třebová má v plánu celou tuhle plochu přebudovat, udělat z ní vstupní bránu do samotného centra města.
2: Zatím se tedy tady nic neděje, stojí tady auta, kdy začnou první práce.
1: V současné době pracujeme na prováděcí projektové dokumentaci, zároveň máme zažádáno o dotaci na cestovní ruch na tuto akci. Pokud všechno půjde podle plánu, tak akce bude zahájena ke konci letošního roku.
2: Co bude prvním krokem? Předpokládám, že to, že tady zakážete parkovat.
1: Samozřejmě, auta musí být vyparkována, potom dalším krokem vlastně bude celé tohle území revitalizovat, vybudovat tady nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem k parkovišti.
2: Jak když se rozhlednu, je tady zaparkovaných zhruba 200 aut. Kolik parkovacích míst bude, až to tady upravíte?
1: Parkovací místa v celé ploše jsou odhadnuty zhruba na 130 parkovacích míst. Tyto místa budou odpovídat platným legislativním normám, kdy teď nejsou plochy vyznačené a auta parkují těsně vedle sebe.
2: Vy tady chcete udělat i takovou odpočinkovou zónu, co v ní bude?
1: Samozřejmě zeleň, městský mobiliár, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
2: Pan Jaromír Mikeš by rád viděl na této ploše parkovací místa?
3: Ne, samozřejmě pro všechny, aby si tam někdo odkládal auta, ale opravdu ty nutné místa k parkování a hlavně nějaký to WC a zeleň. Hlavně bych tam rád viděl opravdu zeleň, aby to reprezentovalo město a ne to rozbombardované, co tam je.
2: Víte už, kolik ta proměna bude stát?
1: Odhad té první etapy je zhruba okolo 40 milionů. Přesnou částku budeme znát po odevzdání prováděcí projektové dokumentace.
2: Radnice chce mít plochu po městské tržnici upravenou do konce příštího roku. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.

0: Když teď řeknu kváskový chleba, mnohým z vás se začnou zbíhat sliny, vidíte. No aby ne, u nás se patří těm nejvýhledávanějším. Podle některých odborníků se Češi do kvásku doslova zamilovali a vyrábějí si z něj pečivo v domácích podmínkách. Tento trend nám v dnešní radioporadně, kterou už zítra najdete na webu pardubice.rozhlas.cz, potvrdila i kvásková kuchařka Jana Berková, která kváskuje už 15 let. V pečení kváskového chleba se zdokonalila natolik, že pořádá pro zájemce kurzy a její výklad rozhodně není nudný. Poslechněte si konec konců kousek z dnešního dopoledního pořadu radioporadna, který připravuje Jitka Slezáková.
1: Ono je to jednoduché, když už o tom něco víte.
2: Ano.
1: Na kurzech třeba zhruba hodinu vykládám, co to je ten kvásek z různých stran, aby to lidi pochopili.
2: Hodinu to vykládá.
1: Aby věděli, že to není jen taková hmota škaredá, co časem smrdí, pak se musí vyhodit, takže za ta léta, co s ním žijí, tak jsem zjistila, že ten kvásek se chová vlastně úplně stejně jak takový průměrný muž.
2: No to mi vysvětlete.
1: Takže pokud žena nebo kdokoliv umí zacházet s mužem, tak zvládne jistě i kvásek.
2: Tak počkejte, ne, tak to ještě musíte vysvětlit trošku lépe.
1: Průměrný muž rád jí a sní všechno. Prostě dejte mu něco, on to sní a bude spokojený.
2: A kvásek je taky takový.
1: Kvásek taky.
2: Jo.
1: Čím víc
2: jo.
1: Má mouky, tím je raději.
2: Tak byste doporučovala, abychom opravdu ten kvásek si hýčkali v lednici.
1: Podle toho, jak často ho používáte. Hospodyňka, co by každý den vařila, občas pekla, klidně bych ho měla na kuchyňské lince, ale prostě když je v teple, tak pořád
2: tak pracuje.
1: Žije. Co 12
2: jasně.
1: hodin potřebuje najíst. Mm-hmm. Proto se dává do lednice, kde je chladněji a tam se to zpomalí. Já říkám, že jsou dva typy mužů, buď jeden Havajec, co žije, kde je teplo, anebo je Eskimák, co žije v jeskyni. Ten Eskimák je vlastně v ledničce. A on je tam takový stuhlý, moc nejí, nepije, jen tak čeká, až si ho všimneme.
2: Přežívá.
1: Zatím to Havajec, ten tam divočí, prostě tam tančí, žije, hoduje. No ale zase všechno rychle s ním má hlad. Jo, takže my ten kvásek můžeme dát buď do lednice, kde se zpomalí, vydrží déle, se stejným množstvím a stejnou hustotou, anebo zase ho dáme na teplo, když potřebujeme rychle třeba nějakou do kysela, něco kyselého, on tam rychle sní tu mouku mm-hmm. a má hlad a hladový muž je kyselý, takže je kyselý ten kvásek.
2: Ano, jasně, ono se, chápu, ono se s tím musí pracovat, v tom možná jsou i největší chyby, že to někdo se dočet, tak to bude jenom v lednici a nic se s tím neděje a budu to pořád dělat stejně a pravidelně přidávat, ale ono je to podle toho, jak se s tím pracuje.
1: Protože, dá se i nasušit, že jdete na dovolenou, do letadla v pohodě.
2: Ano, ono se říká, že kvásek umírá, že umře, tak vám už se to nestane.
1: No, i kdyby se to stalo, tak se nic neděje, protože mám spoustu nasušeného, takže.
2: Ano.
1: Ale čím je starší, tak tím to je, už je dospělý chlap, to už je pevný. Když dva dny bych si ho nevšimla, tak prostě bude v pohodě. Tak jak dospělý člověk, ten vydrží 40 dní bez jídla, zatímco miminko 3 hodiny. Takže když máte kvásek starý, prostě pevný, tak ten vydrží.
2: No a teď mi řekněte, když by někdo vás poslouchal a řekl si, já to teda fakt zkusím si upéct kváskový chleba, zkusím získat kvás, tak je jednodušší pro začátečníka si ho někde koupit v nějaké pekárně, třeba vím, že prodávají, anebo si ho vyrobit?
1: Pro začátečníka je nejlepší nestrácet čas hledáním na internetu, buď jít na kurz pořádný, pořídit si knížku, protože tam jsou kvalitnější informace většinou, než na internetu a hlavně nastudovat, co a jak to je a potom se do toho pustit.

0: Obyčejný muž Petr Spálený v dobrém odpolední v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Za 9 minut bude 18 hodin a před námi ještě kapela Činaské a nebudu na Samra. Také nabídka událostí zítřejšího dne. V těchto dnech si připomínáme výročí 84 let od ležácké tragédie. Nakladatelství Ronado přeživší Jarmily Doležalové starší Rozené Štulíkové připravuje při této příležitosti besedu, nový projekt a také výstavu. Víc uslyšíte zítra ráno v 8.40, bude naším ranním hostem. Léto přináší našemu tělu různé nástrahy, tak na ty nejčastější nástrahy léta a jejich následné řešení v radioporadně upozorní chrudimská fyzioterapeutka Vendula Vrbová. Obavy radnic, že převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele zatíží obecní rozpočty, se naplňují. Tomuto tématu se zítra budeme věnovat v našem vysílání podrobně a podíváme se také do Zámrsku na Orlicko-Ústecku, kde obec se nechala obnovit historický altán v zámeckém parku. Přestože se jedná o drobnou stavbu, tak oprava rozhodně nebyla vůbec snadná. A nezapomeneme ani na regionálního stopaře Milenu Vápeníkovou. Zítra projde naučnou stezku karanténa.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský. Halo, kdo...

0: teď poskytnout prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: 18 hodin 1 minuta.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice chtějí investovat až 7 milionů do nové naučné stezky v parku na Špici. Pokud prezident podá kvůli summitu na to kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují. Slunečno, polojasno až jasno, teploty 29, tak bude zítra. Petra Beránková a zprávy, vítám vás. Část pardubické opozice kritizuje cenu plánované naučné stezky o sportovní historii města v parku na Špici. Součástí projektu má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem za celkem až 7 milionů korun. Podle opozičních zastupitelů jsou náklady příliš vysoké.
3: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě, u sportoviště a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mně přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
4: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Město si ale za cenou stojí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice nepůjde jen o naučnou stezku, ale taky o umělecké dílo ve veřejném prostoru.
5: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zas úplně o level jinam.
4: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Vítězný návrh architekta Ondřeje Tichého uspěl v architektonicko-výtvarné soutěži. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové se dnes 1 odpoledne sešli krajští zastupitelé na programu veřejného zasedání. Měli asi 60 bodů, mezi nimi například financování přestavby areálu depozitáře studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové nebo návrh kupní smlouvy na prodej zámku ve Skřivanech. Přímý přenos lze sledovat na stránkách Královéhradeckého kraje. Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
6: Aby znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesněji vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
1: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes celý den stávkují, protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Novela by taky omezila objem peněz pro obě média. Stávkující zaměstnanci se obhájí a obávají třeba toho, že by rozhlas a televize mohly ztratit nezávislost. V České televizi se do stávky zapojilo přes 2000 zaměstnanců. Popolední se sešli před hlavním sídlem televize v Praze na Kavčích horách. Podpořit je přišly i známé osobnosti.
2: Počasí.
1: Nadcházející noc bude noc s minimem oblačnosti. Čeká nás jasno až polojasno, noční teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 15 až 12 stupňů. Vítr slabý, rozptylové, podmínky mírně nepříznivé. Jak bude zítra? Slunečno, polojasno až jasno, denní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové, podmínky zítra během dne dobré, tlak slabě klesne a bio bude na dvojce. A to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pohled na silnice, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
7: Je pondělí po 18. hodině a vy máte správně naladěno, pokud jste příznivci pořadu Na cestách. No a dnes budeme cestovat z Pardubic do světa. Z Pardubic konkrétně z Pardubického zámku, kde teď už stojím na nádvoří, stojím před vraty, takže se potřebuju dostat za hostem dovnitř. Použiju starý způsob, zvonek tu nevidím, otvírají se vrata, těžká, a za nimi můj dnešní host. Vítejte u mikrofonu.
8: Dobrý den, vítám vás na Pardubickém zámku, respektive v té jeho části, která je pro návštěvníky velmi zajímavá, protože budeme scházet do hlubokého zámeckého sklepení, které je plné pokladů.
7: No, poklady, to nás zajímá. Slyšeli jste teď dnešního hosta pořadu Na cestách, profesor Petr Vorel, historik, numizmatik, který působí jak ve Východočeském muzeu v Pardubicích, tak také na Pardubické univerzitě, protože je to vlastně správce numizmatické sbírky taky. Takže vy máte prachu dost.
8: Já mám prachu dost, ale jak jste řekl, jsem jenom jejich správce, to znamená, mě nepatří. A je to vlastně záležitost, která už vlastně mám na krku od relativního mládí, kdy jsem zdědil správ této sbírky po řediteli Františku Šepkovi, ale jinak už zase předávám, takže jsem ve věku, kdy už je potřeba myslet na další generace.
7: No, já jsem se objednal.

0: coraje. Sí.
1: Dozněla první písnička, no a já teď na jedné straně vidím nápis peníze si do hrobu nevezmeš a na druhé straně jsou zlaté mince a tady je kostra.
2: To není kostra, to je symbol smrti, která vám vezme všechno a ty peníze po vás zůstanou. To je stará myšlenka

0: Samozřejmě od středověku, takže to rčení peníze si do hrobu nevezmeš, to není náš výmysl, to jsme jenom použili pro název celé numizmatické expozice na Pardubickém zámku, ale je to jedna z těch starých zkušeností, že prostě ten hmotný majetek je něco, co po nás zůstává, tady co si do hrobu nevezmeme a není to v zásadě to nejdůležitější.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách profesor Petr Vorel. My jsme na Pardubickém zámku, jak už jste slyšeli, jdeme dál po schodech do podzemí. No a teď už jsme v části, kde vidíme nejrůznější mince, takže my můžeme cestovat i v čase. Začínáme čím tady?
0: No tak naše expozice má více části. My dneska cestujeme za tím dolarem, ale vlastně ono i ty naše peníze mají jednak krásnou historii, jednak jsou velmi pěkné a to i ve srovnání s čímkoliv, co máte v Evropě. A pak je tady jeden zajímavý prvek, který si málo kdy všimne, ale na českých penězích dlouhá staletí dominuje symbol svatého Václava. Ano, jako vlastně toho našeho teda společného prapředka, že prvního světce českého, takže ho máte na nejstarších českých mincích, na těch denárech a máte ho dneska i na 20 koruně, že? Takže ono vlastně, ten symbol se tam táhne mezi staletími, ale málo kdo si to všimne.
1: No, abychom se tu nezasekli, jsou tu samozřejmě nádherné bankovky, některé i pamatuju, protože to už není až tak dávno, jsou tu nějaká Hradčana, jak se jim říkalo, nevím, jak jste jim říkali vy jako odborníci.
0: Hradčana se říká pořád, že to je vlastně symbol té 100 koruny, na který jsou Hradčany, ale vy jste se chytili těch papírových platidel, ono podle mého názoru jsou mnohem zajímavější ty kovový, ty starý, který byly opravdu ze zlata a ze stříbra, to je to, co tady vlastně je to nejcennější, ty papírový to mají lidi doma, že jo, schovaný. Tady to je zajímavé, že to je všechno pohromadě a že můžete zaspomínat, jak jste prostě platili toho 25 korunou s Janem Žižkou, že jo, nebo tak, ale jinak z hlediska teda jako historického vývoje jsou tady mnohem důležitější ta stará platidla, že starších období. A tady už se také dostáváme k tomu tématu dolaru, protože tamhle v té vitrině na druhé straně, která je vlastně měnována tolarovému období české měny, tak tam máte i ty nejstarší tolary, které se vlastně razily u nás v Čechách. Jo? To jméno tolar vzniklo vlastně v Čechách a rozšířilo se postupně do celého světa.
1: No my vlastně musíme předeslat, aby si to někdo od začátku nevykládal špatně, že my jsme ten dolar vlastně tak nějak předznamenali spíš tady od nás z té české země tím názvem, ani ne tak jako tou podobou anebo něčím podobným.
0: No tak to je jasné, že jo? Samozřejmě v tomto případě jde o transfer toho jména. Ten taky není náhodný, že jo? Proč třeba se ty mince jmenují libry nebo koruny, nebo prostě máte spoustu různých měn světa, ty mince byly nějak nazývány, ale proč zrovna to lokální označení Joachim Thaler Gulden Grosch, to znamená zlatníkový stříbrný peníz z Jáchymova, se stalo označení pro ty světové měny. To není úplně triviální záležitost a ono to souvisí s mnoha historickými událostmi, ale ten počátek vlastně skutečně souvisí s specifickou státoprávní strukturou českých zemí, s vývojem vlastně právních otázek v Čechách, s tím, že my jsme byli myslím, České království ve středověku a ještě i na počátku raného věku jedním z nejvýznamnějších vývozců stříbra vůbec ve světě. Jo? Bez toho vlastně by nemohla být tak prosazována moc posledních přemyslovců nebo Lucemburku. Bez českého stříbra by Karel IV. Nemohl být císařem. Jo? Takže prostě to je tak zásadní věc z hlediska historického vývoje, že i do toho zapadá to, že ještě na počátku 16. století jsme byli skutečně velmocí v exportu stříbra.
1: Je pravda, že vlastně tu cestu toho tolaru k dolaru odstartoval rok 1520, kdy mohly naše ražené mince se vydat na tu trasu?
0: Tak ono to je všechno složitější. Ten rok 1520 je tam zásadní v tom, že na počátku toho roku, konkrétně to bylo 6. ledna 1520, přijal Český zemský sněm usnesení, podle kterého mohlo být z Čech vyváženo stříbro, v daném případě šlo o stříbro jáchymovské, ale pouze v podobě ražených mincí.
1: Z Jáchymova přes Sasko a další země evropské a Asii šel tolar na své cestě k dolaru?
0: No ono to trvalo samozřejmě několik století. To se podíváme potom vedle v té místnosti, kde tenhle ten příběh máte vlastně doložený i v podobě teda jednotlivých mincí, jak to vypadalo, nejen ty tolary jáchymovské, ale jak to potom vypadalo, když král Šliky z toho vlastně vymístil, převzal tu správu mincovny, král Ferdinand I. Habsburský, jak se to potom vyvíjelo dál, jak na to reagovaly německé země, kdy dochází k tím zásadním změnám a pořád se bavíme o Evropě. ale ten transfer vlastně i toho jména tolar a i té formy těch velkých stříbrných mincí v tom mezinárodním obchodě, tam je klíčová role Holanďanů, že? Kteří samozřejmě, Holandsko je země placatá, žádný stříbro tam netěží, takže zcela nelogicky se v průběhu 17. století a ještě na konci 16. stávají hlavními stříbrnými tolary, které vůbec obíhají v Evropě, tolary holandské, ale to je právě proto, že Holanďani byli schopni monetarizovat ve velkém ty importy z těch amerických zdrojů, že? To znamená z Jižní Ameriky, ze střední, z těch velkých dolů, které byly objeveny kolem roku 1540 v bolivijském Potosí nebo v Mexiku Zacatecas, že to jsou všechno vlastně mezinárodní jako záležitosti a jako zrovna proto to Mexiko pro nás bylo zajímavé, že pro Pardubické muzeum, které samozřejmě má dominantně velkou sbírku českých mincí raněnovověkých, ale dlouhodobě vlastně jsem tady těch počátků mého působení budoval právě ten model té expozice těch měn tolarových. Proto jsme byli schopni zhruba teda před 10 lety i připravit velký projekt mezinárodní, kde jsme vlastně připravili tu myšlenku nějakým způsobem propojit ty české tolary s tím světovým dolarem. Ono to vlastně není obecně známo, že to jméno pochází z Čech.

0: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. My dnes cestujeme s Petrem Vorlem, profesorem, který působí jak na univerzitě v Pardubicích, tak také v muzeu v Pardubicích, a my jsme teď v podzemí pardubickém pod Pardubickým zámkem. Všude kolem jsou mince, ale my s nimi a za nimi cestujeme, nejenom mince, ale i bankovky, abych to upřesnil. No, pane profesore, vy už jste nakousl a je na vás vidět, že to Mexiko máte hodně rád, i protože tam tudy vlastně prošel ten náš tolar až do té formy dolar. Vy máte i spolupráci s Mexikem, takže tam jste asi dost často.
1: Tak zas tak často ne, ono to je přeci jenom daleko, je to dlouhá cesta, takže v Mexiku jsem byl dvakrát i s tou stejnou výstavou, ale když jste to nakous, tak vlastně já se tím tématem zabývám dlouhou dobu, už vlastně v roce 2013 jsem vydal ve Spojených státech knížku, která se tak jmenuje, že od stříbrného dolaru českého k americkému dolaru, to vyšlo na univerzitě v New Yorku. Vlastně začali jsme připravovat se na rok 2020, kdy vlastně, jak jsme tady na začátku se řekli, jsou ty symbolické narozeniny toho dolaru, že jo, takže ono to souvisí s tím rodokmenem, čili už v roce 2017 já jsem tuhle výstavu připravil, měli jsme vernisáž na Manhattanu ve Spojených státech v Českém národním domě. Myslím, že to mělo docela úspěch. Nejsložitější bylo dostat tu výstavu do Ameriky. To jsme s vedením muzea s panem ředitelem Libánkem vymýšleli prostě jakým způsobem ten transport provést, takže nakonec formát výstavy se odvíjel od velikosti mého kufru, aby tam šli smotat vlastně ty panely a mohl jsem to převést vlastně v letadle celé, ale to jsou složité věci, to nebudu tady jako prozrazovat ta tajemství. Ale vlastně současně jsme vlastně připravovali další jazykové verze, samozřejmě českou, že jo, ta byla po Čechách, francouzskou, ta byla v Paříži dvakrát už v tom roce, v roce 18 ve Štrasburku, a taky španělskou, která měla už vlastně vernisáž právě v roce 2018 v Real del Monte, což jsou vlastně stříbrný doly, kde má pobočku Univerzita Pachuca, kde jsme vlastně tu výstavu prezentovali přímo v těch místech, kde se to stříbro těžilo. To bylo na tom dvoře, kam vlastně oni vyváželi to stříbrno rudu a pomocí teda amalgamace z ní dostávali stříbro, takže pro mě to byl velmi intenzivní zážitek, kdy jsem si procházel vlastně ty památky mexické i ty těžby stříbra, které tam mají zachovaný z toho 16. století líp než v Evropě, protože se tam o to nikdo nestaral, takže to tam nebylo zbořený, nebylo to přestavěný a jsou tam nádherně dochovaný i ty technologické zařízení z té doby, jo, původní. Takže, ale to jsem jenom odběh. Takže vlastně teďka ta výstava cestuje po Texasu, kde měla veliký úspěch, takže se tam vlastně na několika destinacích, byla v Houstonu, byla v několika dalších místech, La Grange, Innis, takže teď vlastně se toho ujali třeba to muzeum v Houstonu, české kultury, tam je jako silná krajanská organizace, tak jsme tam tu výstavu nechali a oni vlastně vozí po jednotlivých destinacích a prezentují tam.
0: Já myslím, že to je výborná reklama nejenom Pardubicím, Pardubickému kraji, ale i celé České republice. Chápu, že jste plně zaujat svojí profesí i svým koníčkem. Ale co jste viděl z toho Mexika jiného než doly a peníze?
1: Tak mě zajímaly samozřejmě především doly, peníze a stříbro, ale že u těchto akcí tam nejste dlouho, tam nemůžu zase zůstat měsíc v Mexiku, mám jiné povinnosti, ale taky jsme něco stihli, tam je důležité mít kontakty na tu místní komunitu, prostě pokud nemáte sebou člověka znalého toho prostředí, tak se dostanete velmi brzy do nějakých problémů. Čili my jsme tam samozřejmě na té univerzitě měli lidi, kteří nám řekli, kam můžeme chodit, kam ne. Podle jejich rady jsme zajeli na některé památky, že jo, takže tam samozřejmě jako historik zajímali Teotihuacán a tyhle ty památky těch indiánských kultur, ale i jsem viděl teda ty technické památky, které oni si jich necenějí, protože pro ně to je něco koloniálního, že jo, tam je především ten zájem skutečně zaměřen velmi intenzivně na oživování starých jazyků, že jo, ne už ta španělština, ale ty domorodý jazyk indiánsky, aby se znovu oživili na péče o ty předkolumbovské památky, a to, co je koloniální španělský nějaký 16. 17. století, to pro ně není zajímavé. Pro mě naopak. Takže jsem sám byl tím, kdo vlastně při přednášce na to téma, který jsem tam měl na univerzitě, tak jsem je upozornil na to, jakou mají 30 kilometrů od té Pachuky, jakou tam mají výjimečnou památku, že prostě to jsou hutě, jako stříbrný hutě, které jsou položeny v takový nádherným údolí, kdy protýká potok, to potřebovali na pohon všech těch kol, tak jsem jim tam vysvětloval, jak to vlastně fungovalo, a teď vlastně jsou tam ty odkaliště, to v Evropě nikde nemáme, to všechno vlastně tak, jak se ty výrobní zařízení zdokonalovaly, tak oni to starý vždycky vyházeli, udělali si nový, ale tam to zůstalo zakonzervované prostě v podobě, o který nikdo ani tady v Evropě neví, že to tam přitom nás stavili Španělé, že to je evropský, to není, že by to dělali Indiáni. Jo? Takže takhle jako i jsme se dostali samozřejmě i jinam, ale většinou teda jsou to věci, které byly takhle tematicky vysloveně jako vyžádané.

0: Dozněla písnička, my jsme na cestách, cestujeme právě tady ze sklepení pod Pardubickým zámkem s profesorem Petrem Vorlem z Penězi a za penězi. No já tu sebou mám, i když je kolem všude spousta pokladů, tak mám svůj kufřík, ten vy znáte, otvírám a vyndávám tady truhlu. Pan profesor se usmívá.
1: Truhla plná peněz s pokladem, ano.
0: Vy musíte mít poklady rád.
1: Poklady mám rád jako historický pramen, protože jsou velmi cenným pramenem nálezy mincí, ale problém je v tom, že dneska, jak jsou ty detektory, tak spousta těch pokladů prostě mizí, že nálezci rozkradou místo, aby je dali tam, kam patří.
0: Tak mě napadá, když jsme na cestách, je to i mimo naše území, hlavně třeba i to východočeské, kde to je populární vzhledem k těm různým bitvám, třeba 1866 a podobně, že se hledá cokoliv kovového, nejenom mince. Děje se to i v jiných zemích?
1: Tak samozřejmě detektoráři vlastně působí všude možně, akorát, že záleží na tom, jak jsou nastaveny zákony. Že u nás je problém v tom, že vlastník pozemku je prakticky bezmocný, že proti tomu. Třeba v Británii tam to funguje úplně jinak. To jsou otázky nějaké koncese, kterou jako detektorář máte a pak musíte dodržovat nějaká pravidla. A pak vám skutečně patří třetina hodnoty nálezu. Třetina patří státu, třetina majiteli pozemku. U nás to není nějak reglementováno, ale pokud jsou jako detektoráři kultivovaní a jsou takoví mezi nimi, ano, to zase musí pochválit, tedy spolupracují s muzeem a vědí, co mají dělat, tak se vlastně ta věc řeší. Takže jestliže najdou skutečně depot mincí, tak většinou to nálezné, které dostanou, odpovídá té tržní ceně, protože nálezné se u mincí počítá podle vědecké hodnoty a to je mnohonásobně řádově vyšší než ta cena tržní. Jo? Takže vlastně je to i pro toho nálezce je to výhodnější skutečně postupovat podle zákona, jinak mu pak nehrozí ten Damoklův meč toho trestu. Ke mně se to pak dostává jako k soudnímu znalci, když určuje, jakou škodu způsobil nálezce tím, že rozkradl depot mincí, podle toho dostává ten flastr potom, tak vlastně pokud postupuje podle zákona, tak v podstatě dostane stejnou částku, jako kdyby vlastně to prodal na trhu, ale nehrozí mu tam to nebezpečí zákonného postihu.
2: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 19 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

rád budem ponocovať a necháme čas kolem nás ubíjať.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Aktuální zprávy a Petra Beránková, pěkné pozdní odpoledne z Pardubic. Koalice v Pardubicích 6 se bude teď večer zabývat kauzou manipulace zakázek. Kunitická hora večer zase ožije Erbenovou kyticí v novém hudebním zpracování. Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla o tom vláda. A zítra bude zase slunečno, polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, ještě jednou vás vítáme a jdeme se podívat tentokrát do světa pardubické kauzy. Koaliční partneři ze 6. městského obvodu v Pardubicích se večer budou zabývat okolnostmi kauzy manipulace veřejných zakázek. ČTK to řekl místostarosta Robert Klčos, ano. Zvažuje taky v nejbližší době svolání mimořádného zastupitelstva. Policie v případu v pátek obvinila 8 lidí a 7 firem. Mezi obviněnými je i starosta Petr Králíček z Pardubice pro lidi. Koaliční partneři pozvali na setkání starostu, jestli přijde, nemají potvrzeno. Jinak ale od něj očekávají odpovědi na otázky kolem celé kauzy a zeptají se ho také na to, jestli zvažuje rezignaci. Starosta dnes ČTK písemně sdělil, že vinu odmítá a rezignovat nehodlá. Východočeské divadlo večer na Kunětické hoře představí v generální zkoušce novou adaptaci Erbenovy kytice. Hudební inscenace přináší 9 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Podle dramaturgyně Anny Hlaváčkové nebyla volba titulu jednoduchá. Představení v plenéru totiž sebou přináší komplikace.
2: Ten exteriér je samozřejmě velmi lákavý, ovšem jak to má svoje benefity, tak to má samozřejmě i svoje negativa. A to jsou pochopitelně povětrnostní podmínky, pak samozřejmě princip celého toho zkoušení, kdy zpravidla jeviště na Kunětické hoře je mělčí, naopak delší mnohem než v divadle, kde běžně zkoušíme. Takže vlastně se musíme vyrovnávat s různými překážkami.
0: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu jenom praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasná až polojasná noc, noční teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. Zítra zase slunečno, polojasno až jasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky během dne většinou dobré, tlak slabě klesne a biodvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda 3 osobních aut hlášená teď z Orlicko-Ústecka. Je to silnice nižší třídy v obci Hnátnice. Auta překáží, je to tam nebezpečné a už tam míří složky. Tak prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat, takže ty tvary jsou městys bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu. Mm-hmm. Vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městy si, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městy si, městy jsou, městy se. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, víte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní schodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to prostě taková
1: špatně. Tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si

0: to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
1: Děkuji.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Snad jsem si zmýlil.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jablonického gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jablonického gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
0: No tak já jsem šel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
0: No tak třeba
1: čem?
0: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
0: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí mít pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit té době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
0: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
0: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A

0: vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky, a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší, nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat, a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičko, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
0: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, než odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní poslucháč, kdy jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká taková tam vůbec byla?
2: Jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů. To byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslovovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu. Na druhou stranu, když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, jak když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit a aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no, já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo? Tak já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaké prostě výjezdní porady, na nějaké ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaké ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, to jo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce, už tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělal, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě, pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím, po jaký době dostal z vězení, po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti letech.
1: Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak bych. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý jako jde dálky. Protože jako jde furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde. Jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo? Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády, že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko.
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Teďka nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly. Sport. Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slon Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby její oznámení Jedu k vám.

slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými Vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal. Tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šrum, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: chvilku měl s Koltem asi hrát, když střílel ani nezaslech, mámin tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krávy doma nech. Když svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal, náboje v pásu doplnil, Kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech, a máma za ním volala. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Když dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap, hej, nalej whisky, poručil a pěstí oslu třáp. Když Nike sklenku otočil, je sotva chytal dech a v uších zjel mu mámy hlas. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval, řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po Koltu a barem výstřel šlech, v tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Tušení, jak rychle ponák tak, jen cítil vlhko na hrudi, když na ránu si sák. Když mu doktor šátek povolil, byli naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Nenos Kolty do města, nech ty Kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Kolty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Babi Daněka, další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam s Týna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velký nával a každý člověk jiný výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně

že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé s trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvílíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrdí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj. Hudební.
1: To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Ne, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak nehrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.

0: Papiánu, přestože stálo u zdi. Který? List.
1: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
0: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát.
1: Bože,
0: jen tak levou rukou na tom nezáleží.
1: Jako? Ležérně, že bych to zkusil.
0: No, tak bože, tak jak to si řekl.
1: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
0: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
1: Růžový tapety.
0: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
1: To jsme ještě byli mladí.
0: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš, prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: byl hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu machr, třeba Mozart. Tak jo, tak ten jsou...

To jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: To někdo je šťastný.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si
4: ne... Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale.
4: No.
7: byl šťastný?
4: Když zalejvá kytku.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Z přítku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou.
2: Co?
0: Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každýmu se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka a zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: A jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a... Neříkal nic.
0: Neříkal nic.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod. Vložím ho do

hod. Rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři. Budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Holskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není.
3: Ono si jí to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. No. Já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: No to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem. No. Malinko, no. No. No. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: Kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa, snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. A je to už také vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo. Ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A. Druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

co jsem měl z pobědu. Představte si, co jsem měl z pobědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl z pobědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k pobědu. Představte si, co jsem měl dnes k pobědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou, sám jsem

představte si, co jsem měl dneskou věru. Představte si, co jsem měl dneskou věru. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu, kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou.

co jste měl nesvoběru. Představte si, co jsem měl nesvoběru. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Je

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom začín. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, jistě. Jako ono těch melodí, nebo Pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem vodu. Vzpomněl si na... No, ono by to šlo vlastně na všechny výstroj melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no, co už má nehravost v sobě, no, ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali, a tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je tohle.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých
5: dějin? To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno si říkat, taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
4: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... Osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička, je to
3: To ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Tam dostanou známí.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli. Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... Já tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohoto se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpívat. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

stolet se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnul květ,

zvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný v společnosti.
1: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý pozdě, večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do Zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarka z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, protože nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetnená rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat, jak často se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rospenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, netež děti jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá netež taky 2 děti, třetí netež už má 3 děti a už má i vnoučku.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, když byli menší, mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradce nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání

0: Na kapelu Olympic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Informační linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějaké extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to

0: složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jakože oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to dobře obrátilo. Potom jsme přišli nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá Pán Bůh.
1: Aha.
0: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
1: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
0: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
1: Mhm. To od sebe byli kousek, ale zase asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
0: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá Pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
1: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
0: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze, ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
1: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
0: Ještě jednou?
1: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě to největší otázka.
0: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
1: Jo, to je dobré.
0: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se nad tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10, ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
1: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
0: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Nějak mě to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám. A s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařu, bude. Byla v sobotu kachna se zelím a s krydlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
1: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
0: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí, a že to že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
1: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky, my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No každý byl jiný, že jo.
0: No
1: prostě.
0: Jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
0: mm-hmm.
1: Jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měli holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám tady známí lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá, všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci, takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a To já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřinko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste taky s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějak hlas.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tři sourozenci s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, to byl ten otec, byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě krumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní, Sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal. Takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak, si z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon. Jste úžasná. Vy jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je taky skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
1: no, protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo.
0: Ano.
1: No, takže
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda tím, čím no, jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný. A zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí. Jo, jedna zemřela, ta byla rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To no zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny sváté, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 do holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. To jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla čtvrtý. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabít. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak no. O to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém všechno
1: vrací. No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkajte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako se nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičku, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla, já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to nedala málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak, takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, no.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?

0: Do Německa.
1: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval. Doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jaké to je vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu. Nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
0: No, sourozenci, no. Já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců. Já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, mám pocit.
1: Aha. Tak to zkusím.
0: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
1: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
0: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
1: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem desetinu, tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
0: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl. Jo. Prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako bytí, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no, takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej nebo dospělá a tak už je ten vztah takovej lepší, bych to asi viděl.
1: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
0: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
1: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
0: Jo, jo. Jako, už je to asi dobrý, no.
1: Už je to asi
0: už
1: dobrý.
0: Už si nějak nevadíme.
1: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
0: Ale jste asi babička.
1: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
0: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to mám jakoby docela pozitivní jako vliv, jo, že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo, to prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty, nebo jak se chovají, no, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
1: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom si měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
0: Dobrá, tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
1: Tak to máme radost.
0: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
1: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl asi takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchá, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu. Ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch čtyři generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a tři vnuci. Takže jsme tady raz, dva, tři generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
0: aha, tak vznikne nějaká, nevím, třecí, no, plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, tři generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, jak to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli tři generace, babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj, oni, hlavu, já, no.
1: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvadím jako příklad nějaký, v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku třecí plocha.
0: To je stěná, no, stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě, a když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší, a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká, osoba samostatně výdělečně činná, nebo SVČ, jak se to říká, a občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlídat. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokama. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže. A on měl manželku, která mu zemřela a já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela a už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky, babi, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme. Všichni dohromady.
0: Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte. A
1: oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechalo, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky o té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. Ti to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna, mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo, pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli dennodenně, třeba i v Liberci se sáříme, ale bohužel brzy ten odešel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci jako mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří, tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojený, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě
1: no,
0: po obou stranu.
1: Opravdu, a
0: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo.
0: No,
1: a teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně 2x tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá, psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou. No, no.
1: A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem. A
0: budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tedy toho Cyrana chtěl hrát, co mu uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice po mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak pak se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, i mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti, na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hrál Chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou. Tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za chvíli vypil pivo, a tak panstvo nastupujem, hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tamto požářiště, jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Parášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té Jihlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže. Byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka. Ne, že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala. Ne napovídala, když někdo řekl, místo nás hledá. A on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohle zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postela, on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no. Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak dál, tak já vám jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci.
vlastně to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad, a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku, a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Takže vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No asi o rok a půl, páč, prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý je, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Jako proč mi nedá, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko. Já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: si to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
2: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou jezdím s takovou hrou a vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem tento a zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě. Jo,
2: a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. Teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako o hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě, no úplně by mě snad opili. Tam, Ta mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: Habersperk,
2: šel domů. Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlovně.
3: Tam se ani...
2: To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš jako vůbec konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš konzervatoř?
2: Ne. Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibou zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si byl exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem Pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata tenkrát, že sám je taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor odevšel, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: měl.
2: Takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil 3 partie, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Půl, všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila. Nepřetahujem to, nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Ženo, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane, jsou nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale později u psa je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a oni nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klásný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já mám co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, nejde, no, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo.
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo, tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano.
2: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval, a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.